0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
8: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
9: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
8: A teď i poctivé vánoční cukroví.
9: A cena?
8: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
9: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
8: Přesně tak.
9: Jam. YUMM.cz.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr Brno CZ.
0: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btlškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btlškopek.cz.
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
2: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
8: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
7: A teď i poctivé vánoční cukroví.
8: A cena?
7: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
8: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Přesně tak.
8: jam.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
2: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
1: A teď i poctivé vánoční cukroví.
2: A cena?
1: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
2: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Přesně tak.
2: jam.cz.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio City Brno. Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz.
4: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám. Největší LED podlaha v Česku. Až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka. To je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Hey, what's up? It's Rihanna.
9: I'm Harry. This is The Weeknd.
0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: nový plot. Ploty dobrý? Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý? Teď je Tice u Kroměříže. Ploty dobrý? CZ. Ploty dobrý? Všechno dobrý.
1: Milí posluchači, v průběhu září se opět vydáme za vámi, obyvateli příměstských částí. Postupně se setkáme na Hradišti, v Přiměticích, Kasárnách, Mramoticích, Konicích, Popicích, Louce, Oblekovicích, na Čereticích a Derflicích. Chceme slyšet přímo od vás, jak se vám ve vaší části města žije, co vám chybí a co bychom podle vás mohli změnit nebo zlepšit. Právě vaše zkušenosti a podměty jsou pro další rozvoj jednotlivých částí důležité. Konkrétní časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Bohumila Beranová, místostarostka Královského města Znojma.
2: Co to zas po pájsku je za pikle?
3: Pikle? Ale ne, pikl.
2: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
5: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.
6: Ahoj, tady Sagwan Toffy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti.
8: Já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
13: A právě tady vzniká Brno 1.
12: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
13: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
12: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
13: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
12: Více na www.brno1.cz.
13: Bydlení na plný plyn.
14: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
15: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?

0: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Stupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda dnes projedná zvýšení minimální mzdy pro příští rok. Od ledna by měla vzrůst o 2500 korun na 24 900 měsíčně. Kabinet se bude zabývat také pokračováním střídání letního a zimního času v dalších 5 letech. Řešit chce i ceny pohonných hmot, u kterých má premiér Andrej Babiš podezření na nepřiměřené zisky rafinérií. Provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu klesl na nejnižší úroveň od května. O víkendu tudy proplulo jen 8 obchodních plavidel, před začátkem války jich bylo přes 100 denně. Důvodem jsou pokračující útoky amerických a iránských sil na lodě v oblasti. Omezení provozu na klíčové trase pro přepravu ropy a plynu způsobuje výkyvy jejich cen. Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále US Open. Ukrajinku Martu Kostiukovou porazila po téměř 2,5 hodinách 7-5, 5-7 a 6-4. Česká tenistka proměnila až 6. matchball a přiznala, že podobně dramatické zápasy nejsou dobré pro její mentální zdraví. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Arinou Zabalenkovou. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: V létě prošly obnovou i brněnské kinosály. Větší komfort už nabízí například kino Lucerna v Žabovřeskách a spokojnější budou také návštěvníci velkého sálu kina Art. V Lucerně ocení lidé nový topný systém, osvětlení nebo zvuk a v Artu třeba novou klimatizaci. Promítání chce letos obnovit také kinokavárna v Černých polích, která je aktuálně mimo provoz. V Brně a na jihu Moravy nás dnes čeká dopoledne polojasno, ale odpoledne nějaký ten mrak. Pršet bude ale výjimečně. Teploměr ukáže až 27 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné ránečko, je pondělí, začíná další pracovní týden. S vámi Michal, Jasmin a David.
2: Krásný pondělí, ahoj.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno. Tak se začneme písničkama, ať to nezdržujeme, protože za chvíli pro vás máme něco speciálního. Teď Miley Cyrus, Flowers, hezké ráno. Hit Radio City Brno.

0: Tak my to tady v playlistu máme asi špatně, čověče. Miley Cyrus přece už není Cyrus. Ona si říká jenom Miley. 6.05. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A my jsme vám slíbili něco speciálního. Pokud byste chtěli mít příští snídaně o dost lepší, tak pozor, protože celý tento týden v Minutě šampionu budeme jednomu z vás rozdávat 3000 korun na nákup na smysly.cz.
1: Kdo byste náhodou neznal smysly.cz, tak je to granola, ale nejen takhle dáka. Je česká, ručně vyráběná, fakt jako křupavá, výrozná, nemá žádný přidaný cukr, sladidla a prej je fakt super. Kluci to tady zkoušeli.
0: My to můžeme potvrdit. Ty jsi tady totiž zrovna nebyla, když náš šéf donesl ochutnávku. Davide, řekni, jaký to bylo.
2: No tak ty jsi to vyluxoval tak rychle, že jsem skoro ani neochutnal, takže.
0: No, ne, opravdu, bylo to tak dobrý, že jsem si říkal, další balení kde?
1: Kde?
0: Tak pokud byste chtěli vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl váš víkend ve třech slovech. Pro inspiraci Michal, Praha, svatba, auto, odpočinek. To byl můj víkend. Co máš?
2: Tak moje tři slova budou odpočinek, slunce a fotbal.
0: A co Jasmin?
1: Hudba, válení a obhlídka.
0: No, tak nám napište váš víkend ve třech slovech na 777 937 777 a jednoho vybereme.

0: 6 hodin. Tomu 10 minut posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a je to minuta šampionů. 60 vteřin na všechny zprávy od vás a připomínáme, že každý tenhle týden jeden z vás vyhraje 3000 korun na nákup na smysly.cz, takže zásoba poctivě křupavý, ručně vyráběný český granuly bez přidaného cukru může být vaše. Tak jdeme na zprávy teď.
1: Kája Batelov, Slunce, Kamarádi a Skály.
0: Zdenka Anaty, Český Krumlov, Grilovačka, Tura, Zmrzlina.
1: Káča Osoblažsko, Výlet a Držpach, Relax.
0: David Žacler, Dcera, Ukázka mladých hasičů.
1: Naty, Hradec Králové, Víkend, Fotbal, Votroci.
0: Lucka, Praha, Oslava, Tanec, Fotbal.
1: David Opava, Relax, Relax, Relax.
0: Martin Lhota, Upsetína, Oslava, Opice, Trénink.
1: Jarka Rožnov pod Radhoštěm, Víkend v Mutěnicích, Víno, Sluníčko, Procházky po půdách.
0: Iva Arnoltice, Závody, Výhra, Zavařování.
1: Adéla, Fotbal, Houby, Rodina.
0: Hanka Nové Města nadmetují, Výlet, Chození, Bolavé nohy.
1: Hanka, Liberec, Kašel, Rýma, Zlost.
0: Nikol Žamberg, Pouť, Kameňák, Knížka.
1: Lenka Ostrava, Práce, Práce a Rodina.
0: Milan, o víkendu Točník, Žebrák a Nohy v prd... To.
1: Tak a teď je to na Davidovi, aby vybral našeho výherce.
2: Takže já už si nepamatuju, kdo to byl, ano. Ale pamatuju si tři slova. Grilovačka, Tura a Zmrzlina. A líbí se mi to proto, že to je, jak kdyby ten posluchač jakoby rezignoval na to, že přichází podzim, vůbec si to nevšímal a jel si to dál. Grilovačka, pak Tura a pak se dám Zmrzlinu, no, protože ještě léto vlastně.
1: Tak je to Zdeňka Anaty z Českého Krumlova, tak moc vás zdravíme, gratulujeme.
0: Vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak Zdeňko Anaty, my se vám ozveme, no a samozřejmě pokračujeme i zítra, i ve středu. Celý tento týden máte možnost vyhrát tady tu parádní cenu. Tak pojďme na další muziku, Michael Schulte a Rehab na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio a snídaní šampionů, chvíli po 7:15. Krásné ráno. Musíme vám říct jednu smutnou věc, a to, že celý život žijeme ve lži a že školní atlasy můžeme hodit do koše.
1: Jak to?
0: Protože po skoro 500 letech se mění oficiální mapa světa, protože Africe došla trpělivost s tím, jaký kartografové zmenšujou.
1: Zmenšujou?
0: No jasně, no. Protože ona se používala nějaká Mercartová jako mapa. Ale prostě Afrika na ní byla mnohem menší, než ve skutečnosti je, jo? Takže všechno bude jinak.
1: Už to hledám tady, že všechno Afrika teda 14x větší ve skutečnosti, OK. No,
0: teďka přichází nový model, kde má každý kontinent přesně tolik centimetrů, kolik mu právě náleží.
2: Aha. Takže to se nedivím, že Afrika je větší teda.
0: Ono se říká, že... Ono se říká, že na velikosti nezáleží, že jo? I když v Africe tohle je teda jako divná poznámka. Mě by zajímalo, kde naposledy jste v životě zjistili, že věc, kterou jste pokládali fakt za obrovskou, je ve skutečnosti úplně malinká.
2: Ne.
0: Alex Warren, novinka Fever Dream tady na Hit Radio a přehodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
5: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
6: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
5: Kolik?
6: 949, málem jsem vzal dvoje.
5: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
8: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk.

0: Zaťte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
11: A právě tady vzniká Brno 1.
10: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
11: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
10: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
11: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
10: Více na www.brno1.cz.
11: Bydlení na plný plyn.
12: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D1 na 195. a 0,5 kilometru u Brna ve směru na Vyškov. Došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s dodávkou a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Počítejte s narůstajícím zdržením, rozhodně tam zpomalte.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Global DJs, What a Feeling, 6 hodin 30 minut. Krásné ráno z Itrádia, jsme tady my tři, Michal, David a Jasmin. A David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Muži podle zkušeností rozvodového právníka podvádějí častěji, ženy zase lépe. Ženy totiž údajně dokážou nevěru lépe skrývat, zatímco muži jsou častěji přistiženi. Za hlavní příčinu rozpadu vztahů právník považuje postupné odcizení partnerů. Češi patří v Evropě k nejvybíravějším v preventivních prohlídkách. Téměř 2/3 lidí chodí jen na některá doporučená vyšetření. Každý čtvrtý Čech pak neplánuje absolvovat vůbec žádnou prevenci. Sex na dálku už díky moderním technologiím není science fiction. Nová zařízení umožňují partnerům přes internet přenášet pohyby a doteky téměř v reálném čase. Výrobci je představili na technologickém veletrhu v Berlíně.
2: To je teda ujetý, ne?
3: A jak to přeneseš? To musíš mít nějaký přístroj, ne?
0: No, asi jo, jako detaily nevím, ale...
3: No, mě by... Já si myslím, že nejsem sám, koho by ty detaily zajímaly. Když je člověk jako daleko pryč od partnera. Takhle, my tady v rádiu jsme tak... Myslím si, že z tohohle se vám postaví chlupy na celém těle. Hele, Get Far the Radio, to by šlo, ne? Tak pojďme na to, hezké ráno, 6.32.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno. Yeah.
2: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Jay-Z a Linkin Park na Hit Radio Numb Encore. Krásné ráno a už za půl hodiny.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za nějakých 30 minut budeme u někoho z registrovaných doma. Takže už za půl hodiny všichni, kdo jste se zaregistrovali přes web hitradio.cz, můžete vyhrát peníze, protože až bude 7:10 a v éteru uslyšíte soutěžní zvonek, tak se koukněte za dveře nebo před baráky, jestli tam náhodou nestojíme.
2: Pokud jste v bytě a nedá se k vám dostat, tak budete mít 30 vteřin na to, abyste se pozdravili s naší hlídkou. A asi si klidně předem říkám, jako zavolejte výtah, ať jste pak rychle dole, protože v 7:10 bude opravdu celá republika běžet ke dveřím. Čechy, Morava, Slezsko, to budou prostě škatulat a na to se těšíme.
0: Máme pro vás 5000 korun pro toho, kdo otevře naší hlídce.
2: Když to nestihnete za těch 30 sekund, tak se přidává tisícovka na zítra, jo? Takže zítra 6 000.
0: Takže vy, kdo jste se zaregistroval, už buďte pomalu na chystení, protože dost možná se objevíme u vašich dveří. Co se objeví za malou chvíli v playlistu, bude tohle Mando Diao, Dance with Somebody, a taky přidáme dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
9: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
10: www.ham.cz.

0: zeď.
1: Tweet. Dny Merian v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merian Lounge v Brně 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
2: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyni

0: Diometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
3: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
4: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Brněnsku v Moravských Knínicích, dejte pozor na sraženou srnu. No a v Brně v Nádražní ulici v úseku mezi ulicemi Hybešova Vodní probíhá rekonstrukce plynovodu. Komunikace je neprůjezdná, tak jeďte rozhodně i nudy.
7: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Dobré ráno z Hitrádia, 6.52 a Taylor Swift.
1: Jestli jste byli před 30 lety na Letný, tak je docela slušná šance, že jste tam nebyli sami, protože vás tam bylo 120 tisíc a důvodem byl tehda Michael Jackson. Dneska je to přesně 30 let od toho jeho legendárního pražského koncertu, který se úplně zapsal do historie, a tehdy tam Michael na Letný odstartoval svý světový history tour.
0: 120 tisíc lidí. Já to mám teda z vyprávění od budoucího tchána, takže to snad ani nešlo spočítat, že těch lidí tam bylo možná o dost víc, protože pak už to prostě nikdo nespočítal. No.
2: Když o tom začal mluvit, tak jsem si říkal, jestli to nebyl koncert Marka Ztraceného, ale pak jsem si říkal před 30 lety, to ještě asi brzo na něj.
0: Kolik by Markovi bylo, že jo? Nicméně, když si představíte, že před 30 lety tam byli všichni těch 120 tisíc lidí bez chytrých telefonů, že tam nikdo nic nenatáčel, všichni si užívali ten okamžik. Mě by zajímalo, jak se pak našli teda po tom koncertu, když se měli ty mobily. No mimochodem, dneska večer od 6 do 8 na Hitrádiu 90 budeme vzpomínat ve speciálu History Night a Jirka Pelnář taky vytáhne Jacksonovy pecky i v srdcovkách Hitrádia, ty hrajeme mezi 12. a 13. A mimochodem, aby toho nebylo málo, jo, tak na Facebooku Hitrádia 90 se taky soutěží o nový DAB rádio, tak kdybyste se chtěli zúčastnit, hledejte na Facebooku Hitrádio 90. No a když se o tom Michaelovi bavíme, tak pojďme si dát jeden z jeho zásadních songů Bad.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
7: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Premiér Andrej Babiš by byl pro zrušení státní organizace Cermat. Podle něj by její práci mohlo převzít přímo ministerstvo školství. Cermat má na starosti například jednotné přijímací zkoušky nebo státní maturity. Babiš chce o jeho budoucnosti ještě jednat s ministerstvem školství. Největší zájem o peníze začínají děti podle průzkumu projevovat mezi 6 a 9 lety. Rodiče s nimi ale o financích nejčastěji začínají mluvit až kolem 9. roku. Většina dětí začíná dostávat kapesné přibližně v 8 letech. Více než polovina dětí, které chtějí v budoucnu zbohatnout, toho chce dosáhnout úspěchem v práci. Polský premiér Donald Tusk ostře reagoval na vítězství AfD v německých zemských volbách. Podle něj se z jejího úspěchu mohou v Polsku radovat jen idioti nebo zrádci. AfD v Sasku-Anhaltsku získala téměř 44% hlasů a volby jasně vyhrála. Stranu přitom tamní tajná služba označuje za prokazatelně pravicově extremistickou. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Menší zájem byl během letošních prázdnin o jihomoravské státní hrady a zámky. Ze 13 památek ve správě památkového úřadu zaznamenal meziroční nárůst jen hrad Pernštejn a pokles nehlásí ani hrad Veveří a zámky Uherčice a Rájec nad Cvitavou nebo Vila Šťastní v Brně. Méně lidí naopak zavítalo na zámek Lednice, který je ale stále nejnavštěvovanější památkou v kraji. Ráno polojasno, odpoledne nějaký ten mrak a srážky jen výjimečně. Takové bude pondělí v Brně a na jihu Moravy. Naměříme až 27 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Balášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Krásné pondělní ráno.
12: Ahoj, hezký ráno.
13: Snídaně šampionů.
11: Už se to blíží.
12: Ano, už se to blíží. Už v 7.10 u nás v éteru zazvoní zvonek, který někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže Kdo pak to zvoní přes web Hit Rádia, vydělá 5000 korun.
11: Tak za 10 minutek, za nec, vy, kdo jste se zaregistrovali, tak asi už pomalu buďte u dveří. Teď další muzika, DJ Semi a Janu Heaven, tím začíná další hodina.
0: Hit Rádio City Brno,

0: hity Hitradio Pitbull a Kesha. Timbr 7 hodin 9 minut. Dobré ráno.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to tady, naše celonárodní otevíračka dveří právě začíná. Někde v České republice teďka stojí naše hlídka a jeden z vás má šanci otevřít dveře a získat 5 000 korun v hotovosti.
0: No a přímo na místě, někde na místě, už máme Káťu Pechovou. Káťo, dobré ráno.
3: Přeju vám krásné dobré ráno. Dlouho jsem nestála s 5 000 na ulici, tak jsem zvědavá.
0: Tak hlavně neříkej, kde přesně si, aby tě to někdo ještě nesebral, jo? Ale pojď tam popsat tu situaci. Je tam vůbec nějaká známka života tam, kde právě teďka si? Svítí se tam, nebo jak to vypadá v té ulici, nebo kde vůbec teďka seš?
3: Hele, zrovna kolem mě projíždí auto.
0: Super.
3: Je to teda jedno okýnko pootevřené, nevím, jestli bude to naše, uvidíme, jinak je tu klid.
2: Mm-hmm, tak připomínáme jenom pravidlo, pokud jste náš dnešní finalista, tak musíte zareagovat tak, jak jsme vám řekli, jo? Otevřít dveře nebo okno, pozdravit, zamávat, zkrátka mít s náma nějakou interakci, jít nám naproti. A na to, abyste to udělali, budete mít 30 sekund.
0: Tak a nezvoní Káťa, která je na místě, ale zvoníme my tady zvonkem v éteru a na vás.
3: A kdybyste tápali, tak prosím vás, jsem tak do nad hlavou drží 5 000.
2: Káťa, tam já i pak vidím, jsou 5 litrem nad hlavou.
0: Tak pojďme na to, zvoníme. 30 vteřin odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z 5.
3: Máme ho.
0: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Takže, ano, takže Roman. Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho. Romane, tak já vás na chvilku pustím do snídaně šampionů, jo?
4: Roman, ahoj.
0: Romane, dobré ráno!
4: Dobré ráno.
0: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5 000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
2: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, protože jí mám. Tak ty brďo, tak ty, já jsem to snad vyhrál.
2: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
4: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
0: Nemáš zač. A prosím, ještě nám řekni, Romane, jak to je dlouho, co jsi se zaregistroval do naší soutěže?
4: Minulý týden, středa, čtvrtek, tak nějak.
0: Vidíš to, ale středa, čtvrtek, no. Pondělí, 5 000 v kapse, co v kapse, v ruce. Tak moc gratulujeme. Káťo, tak můžete jít třeba spolu na Zmrzku takhle po rádu.
4: 100% jdeme s Káťo minimálně na Zmrzku nebo na kafe i s kolegyní. Yeah.
0: Tak jo, moc gratulujeme lidi, mějte se krásně.
4: Káťo, jo? Mějte se krásně, hezký den všem.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Já bych teda ještě doplnila Romance celý klepe, kdo ho uklidnit, dám mu peníze, každopádně ano. První šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
0: Tak díky moc, Káťo, měj se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak a je to 5 000 rozdaných, tak to znamená, že zítra opět pro někoho z vás máme nachystaných 5 000 korun v 70.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle jsou Jeleni, Touha a Pláč.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak kdo jste se připojil až teď, před malou chvílí proběhlo historicky první Dopak to zvoní tady na Hit Rádiu a Roman vyhrál 5000 korun. Byl tím prvním výhercem, vyhlížel naši hlídku z okna. My jsme tady zazvonili, vaším úkolem, vy, kdo jste registrovaní, bylo se jít podívat, jestli tam náhodou někdo od nás z Hit Rádia nestojí. A u Romana stál.
2: U Romana stála naše hlídka Káťa, ta pak přiznala později v éteru, že se Roman ještě furt celý klepe. My jsme už viděli fotku, kterou brzo uvidíte na sítích určitě taky, jak Roman si tam drží ty penízky s Káťou a jsou oba šťastný, je to hrozně roztomilý.
0: Tak kdybyste chtěli vyhrát Masaryka i vy, tak se zaregistrujte na webu hitradio.cz a každé ráno v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás doma, ale tady u nás v éteru a jakmile ho uslyšíte, tak se utíkejte podívat do kukátka nebo z okna a mě to tak jako přijde takový vtipný vlastně celý.
2: Jo, tak celá republika se hejbe opravdu v 70 no, všichni na značkách.
0: Že to tady zazvoní a ukáž, jestli tam někde není? No není, no, tak třeba zítra, no. Tak detaily podrobnosti na webu hitradio.cz, Romanovi ještě jednou gratulujeme. No a za malou chvíli tady na Hitradio Poetika, každou vteřinou taky Mika, Grace Kelly a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
3: Dny Merriam v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merriam Lounge v Brně 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
12: A Jirka Krhut.
11: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
12: Přesně tak, 27. října a?
11: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
12: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
13: Jen si duši nepořeš.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
15: Nejlevnější pneu.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Kam utíkáš?
17: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
16: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
17: A rolety mají taky?
16: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
17: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
18: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
19: www.ham.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D1 mezi 210. a 208. kilometrem. Směrem od Vyškova na Brno se vytvořila kolona, počítejte se zdržením. No a v Hodoníně, v ulicích Nádražní, Řádek a Pravoslava Veselého jsou uzavřeny vozovky z důvodu opravy kanalizace.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City Brno.

0: Tohle je Mika, Grace Kelly a taky pondělní hitrádio minutu po půl osmé. Za chvíli rychlá pitka. O co soutěžíte, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: K lepšímu zdraví a větší energii mohou pomoct i malé změny v každodenním životě. Mezi jednoduché typy patří třeba učení cizího jazyka, půlhodinová svižná chůze nebo alespoň jedno domácí jídlo týdně navíc. Důležitá je hlavně pravidelnost, nikoli velké změny ze dne na den. Návrat do školy po prázdninách může být pro děti pořádný šok. Odborníci proto doporučují v září postupně obnovit pravidelný režim a nepřehánět to hned od začátku s povinnostmi. Důležitý je hlavně dostatek spánku, pohybu a času na odpočinek. Vzorované stěny známé z bytů našich babiček se vracejí do módy. Retro ornamenty vznikají pomocí reliéfních malířských válečků, které byly populární hlavně v minulém století. Některé desítky let staré válečky jsou přitom...
3: Teď jsem se vážně přemístila do bytu mojí babičky v hlavě.
0: No jasně, jasně. Mně to teda přišlo hrozně cool. Asi všichni, kdo jste měli nějakou babičku nebo jste trávali čas u babiček, tak to doma měli na zdech. A co jsem ale dlouho neviděl, tak to měla babička taky doma a to byly ty gumový kostkovaný obrusy. Jak se to přichytávalo takhle na stůl takovým tím cvočkem, jo?
2: Hele, vlastně dobrá zpráva, že všechno, co třeba dneska není v módě, se jednou v budoucnu zase do módy může dostat. Třeba když se koukám na ten tvůj účes, Michale, vytrvej.
0: Jasně, ale zůstanu. Zůstanu, jak říkáš, ale dávám tomu třeba tak 25 let a bude to zase v módě.

0: Pojďme soutěžit. Dámy a pánové, jestli jste si po létě řekli, že by to chtělo udělat něco pro vaše tělo, máme pro vás dneska skvělou motivaci.
1: Za chvíli totiž můžete v rychlý pětce vyhrát 5000 korun na nákup na ptservice.cz a utratit je třeba za kolagen, kloubní výživu nebo něco pro pleť, vlasy, nechty, cokoliv.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777, jednomu zavoláme a po Rose a Bruno Mars jdeme na to, hezké ráno.

0: Beyoncé, Bruno Mars. Tohle jsou hity na vaše pondělní ráno. Ladíte Hit Radio. A je tady rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete o voucher na 5 000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Za 5 000 už si tam uděláte slušnou zásobu. Najdete tam třeba kolageny, kloubní výživu, vitamíny, zdravou výživu nebo taky doplňky pro sportovce. Takže 5 otázek vás dělí od voucheru za 5 000.
0: A kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno. Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nechty. Máš to pod kontrolou takhle, jo, teda její nechtíky?
3: No jasně, oni když jsou zarytý dozad, tak je to fajn, že jo.
2: Tak jo.
0: Tak jo. Tak jdeme na to, Pájo.
3: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Dospělý člověk mívá 32 nebo 28 zubů.
3: 32.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
3: Varšava.
0: Maďarska. Máme jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
3: Na co?
2: Bu.
0: Bu.
2: Jako kráva, bu.
0: Tak pojď, Pájo.
2: Pojď, Pájo.
0: Pojď, pojď.
3: Tady, kurňa.
0: Bu.
2: Bu.
3: Bukurešť.
0: Ne. Pájo, tak nechtíky, ne, takhle. Tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
3: No jo, tady já nic dělám.
0: Pájo, ale zkus to zase příště, rádi tě uslyšíme, jo?
3: Jasný.
0: Měj se hezky, čau. Snídaně šampionu, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady u telefonu Aleš.
0: Ahoj, čau, Aleši, jak to máš ty s nechtama? Taky je máš rád pošrábaný záda, nebo?
4: No, já teda úplně moc ne, ale...
2: Tak a budeš aspoň vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
4: No, je to Budapešť.
0: Ano. Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Které roční období následuje po zimě?
4: Po zimě je to jaro.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Kolik nul má 1000?
4: 1000 má 3 nuly.
0: Ani jsem to nestihl pustit. A poslední pátá otázka. V jaké hodnotě je voucher, o který soutěžíš, Aleši?
4: No, 5 táců.
0: No, 5 táců.
2: Je to tak!
0: Je to tvoje, Aleši, odkud jsi ještě?
4: Dobře, díky moc.
0: Odkud jsi, Aleši?
4: Prosím?
0: To je jedno.
2: Odkud jsi?
4: Jo, já jsem z Brna.
2: Jo, takhle.
0: No tak, to je jedno. Tak ne, Aleši, vydrž nám na telefonu, vezmeme si od tebe nějaký údaje a voucher na 5 000 na nákup na ptservice.cz je tvůj.
4: Díky moc.
0: Tak jo, zatím ahoj.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

Za malou chvíli 7:45, tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů, krásné ránko. Co nás za volantem nejvíc vytáčí na našich spolujezdcích? Tak podle průzkumu,

0: že syčím, že když se mi něco nezdá, tak já začnu dělat jako, a Kuba vždycky, nesyč
1: no, tak
0: tady.
1: Ty máme nejradši, no. Že jo.
2: Včera jeli z Hradce do Prahy a udělal jsem všechny tři tyhle přestupky vůči partnerce, takže
0: jo, ty jo.
2: Jsme to měli komplet. No, no.
1: Počkej, a ty řídíš nebo neřídíš?
2: Řídila partnerka, protože jsme měli z grilovačky.
1: Jasně, takže máš jako hat-trick. Kompletka, jo. A mně se líbí, jak tam bylo to, že se chytneš křičovitě toho madla nahoře, že jo?
0: To je můj taťka, no.
1: Že to není jako, ty se, na co to tam vůbec je? To je na vystupování, nebo čemu to tam je?
2: No tady na to právě. To je, když tě tvůj partner vytočí.
1: To je vždycky, že Ježišmarja, zpomal!
0: Prosím se, ne!
1: Všichni tady chcprem!
0: Seš ty vůbec někdy na té straně spolujezdce?
1: To je dobrá otázka, nejsem.
0: Nejseš, takže nejsem. Vlastně nevíš, jaký seš, kdyby...
1: Nejsem, díky bohu nejsem, no. Dokud mě někde změřej. Ale nejsem, no. My jsme se o tom včera bavili doma s partnerkou a já teda ač jí věřím, co se týká řízení, protože řídí velice dobře, tak já bych byl nervózní na tom místě spolujezdce, protože mě to tam hlavně ani moc nebaví teda. Hmm. Takže David se nechává vozit.
2: Je to tak.
1: Takhle to mají rozdělený po svatbě. Eva Farná a Mira, vzpomenej si za malou chvíli, no a taky pro vás, kdo nás sledíte na cestách, aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
10: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů. Zbávat již za 5 minut.
9: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
10: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na Fisher.cz.
13: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý

0: Program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na Brněnsku mezi Tišnovem a Rohoscem u odbočky na Hajánky. Probíhají práce na silnici. Provoz je řízen kyvadlově provizorní světelnou signalizací. No a na D1 na 196. kilometru na sjezdu směrem z Vyškova stojí v jízdním pruhu porouchané nákladní auto.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou Coldplay na Hit Radio Feels Like I'm Falling in Love. 7:56, dobré ráno.
1: To, že se jednou necháte napálit, tak to se stane. Po druhý, už je to trošičku podezřelý, ale po třetí, to už je taková jako věrnostní kartička, jo. Tak 65-letýho chlapa z Chebu připravili dvě ženy téměř o 350 tisíc korun a vtipný na tom je, že ono to jako fungovalo po každý stejně, jo. Jedna ho pod záminkou nějakých intimních služeb odlákala do koupelny a druhá mezi tím prohledala byt a vzala tam schovanou hotovost. A takhle jim to vyšlo třikrát za sebou.
0: Já si říkám, jestli máme toho staršího pána litovat, nebo jestli těch 350 tisíc je daň za naivitu, jako jo. Protože když ti v 65 začne nabíhat 20-letá holka, o, nevím. No,
1: ale jak to předtím, nebo jak se to nakonec pokazilo, tak jednou ta žena udělala chybu a část těch ukradených peněz vytrousila na chodbě, takže jemu to potom už došlo, jo, postupně, že teda 350 tisíc nezmizelo jenom tak.
0: Pane bože, taková školácká chyba.
2: Oni tam teda byli několikrát a nikdy k ničemu nedošlo. Už tomu mohlo přijít podezřelý, že furt chodějí a nikdy z toho nic není.
0: Jasně, no, jako hele, kdyby si dal třikrát cestou kolem světa a dvakrát dýmku míru, tak mohu ušetřit.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
5: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
4: Více na světrovnátek.cz.
6: Moje ruka!
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
8: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
10: Plipit.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
3: On air.
15: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že rafinérie mají nejspíš nepřiměřené zisky. Ve hře je proto opětovné zastropování marží na čerpacích stanicích. Snižování spotřební daně z benzínu a nafty ale vláda nechystá. Začátek nového týdne přinese do Česka ještě letní teploty. V úterý může být až 27 stupňů, na jižní Moravě dokonce kolem 30. Ve středu ale dorazí výrazná studená fronta s přeháňkami a bouřkami. Za ní se výrazně ochladí a odpolední teploty budou dosahovat jen kolem 18 stupňů. Známá egyptská televizní moderátorka dostala trest smrti oběšením. Soud ji uznal vinou z výroby a obchodování s drogami. Stejný trest dostalo dalších 11 lidí. Policie v případu zabavila přes 750 kilogramů drog a surovin k jejich výrobě. Rozsudek zatím není pravomocný a odsouzení se proti němu mohou odvolat. A teď už pojďme k nám do regionu.
16: V létě prošly obnovou i brněnské kinosály. Větší komfort už nabízí například kino Lucerna v Žabovřeskách a spokojnější budou také návštěvníci velkého sálu Kina Art. V Lucerně ocení lidé nový topný systém, osvětlení nebo zvuk a v Artu třeba novou klimatizaci. Promítání chce letos obnovit také kinokavárna v Černých polích, která je aktuálně mimo provoz. V Brně a na jihu Moravy nás dnes čeká dopoledne polojasno, ale odpoledne nějaký ten mrak. Pršet bude ale výjimečně. Teploměr ukáže až 27 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
17: Hit Radio.
1: Dobré ráno, šampione.
18: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
19: jsme tady pro tebe.
18: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásný pondělí.
0: Ahoj.
10: snídaně šampionů.
0: Je tady s námi i David Jošt a ten je na mě naštvaný už od rána. Davide, řekni proč.
15: Dobré ráno, no tak ani jednou nebyly zprávy přesně celou nebo o půle, no.
0: Tak jsme to vždycky dali v 59, no. Tak,
15: a ne po 31.
0: Tak snad mi to promineš. Tak jsme rádi, že vy jste tady s námi v tento čas 8.01, hity nachystaný, činasky venku je na nule, tak pokračujeme. Hezké ráno.
10: Hit Radio City Brno.

0: Činasky, venku je na nule. 8:05, ladíte Hit Radio. Více než 80% rodičů přiznává, že o víkendu hrají v posteli klinickou smrt. Na sociálních sítích se řeší taktika, kterou praktikuje právě více jak 80% rodičů malých dětí, že v sobotu a v neděli ráno předstírají, že ještě spí, jenom proto, aby nemuseli vstát k dítěti, které je přišlo vzbudit.
1: Jo, tak takhle to tehdy bylo.
2: Já jsem to taky pochopil jinak trošku.
0: No, takže hrajou mrtvýho brouka a čekají, komu dřív povolí nervy a půjde řešit, nevím, pohádky a raní, hlad a snídaně a tady ty věci.
1: Tak tohle možná aplikuje můj přítel, protože já opravdu o víkendu vždycky já se těším, až nám začne ten společný den a někam pojedem na ten výlet a já ho moc neumím nechat spát, takže opravdu nakráčím do té ložnice zase zpátky a budím ho a on teda dělá, že spí, no.
0: No takhle, my jsme se bavili o dětech, no, ale dobrý, může to být i takhle, no.
1: Může.
0: Já jsem to teda praktikoval včera, se musím přiznat, jo. Já už jsem byl vzhůru asi hodinu dřív a přišla malá, ne, a teďka noc přišla, teďka slyšíš to cupitání po chodbě, ne, a já okamžitě, otočka na bok a...
1: Štranzo.
0: A šla pryč. Přesně. A šla pryč, no, takže jako vyřešeno. A tak jsem si říkal, dokážete jako poznat třeba jako vy na svém partnerovi, jestli opravdu spí, anebo jestli to na vás hraje, teda?
1: Tak já to prokoukla teďka díky tobě, že to tak asi bude. A já to jako nedělám, ale předpokládám, že v budoucnu, až přijde rodina, tak asi začnu, no.
0: Jak to vypadá u vás? Protože vy taky nemáte ještě děti, že jo? Tak poznáš na partnerce, jestli předstírá?
2: Ta jo, ta předstírá jako v jiných situacích.
1: Tak špatný to je, jo, že radši teda předstírá.
0: Zdravíme Evu. Tak pojďte nám dát vědět, kdo u vás doma vyhrává ten radní víkendový souboj nervů. Prostě kdo vstává častěji, na kom to visí, na kom visí to obhospodařovávání vašich potomků.
1: Jo. A ve který situaci prostě předstíráte, ať už jde o rodiče, děti, o kohokoliv.
0: No, případně nějakých dalších situací, no, však vy víte. 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat jako SMS-kou, nebo nám to nahrajte přes WhatsApp jako hlasovku. Vrátíme se k tomu, hezké ráno.

0: Dáváte si Hit Radio, krásné ráno, 8 hodin, 13 minut, tohle je Daša a Austin. 80% rodičů přiznává, že o víkendu předstírají, že ještě spí, aby nemuseli obstarat děti, které jsou vzoru dřív a čekají, který z partnerů dřív povolí. 80%. Tak jsme se ptali, jak to vypadá u vás doma, jak to máte vy. Kdo na koho hraje boudu?
1: Pavel píše, čus, tak já jsem na tom líp, já nemusím nic hrát. I kdyby vedle mě bouchla bomba, tak já chrápu jak zabitý.
0: Hezký, případ, hezký. No. Taky Wendy, krásné ráno, na svou 6letou dceru to aplikuji také, ona ale přišla na to, že když přiblíží svůj obličej k tomu mému skoro nos na nos, tak to nevydržím a začnu se smát, ona se pak řebí taky a když otevřu oči, vidím ze vzdálenosti 5 cm ty její nádherný vykulený kukadla, tak se mi chce vstávat hned, hezký den všem a mě by zajímalo, jestli to funguje, jestli teda když přiblížíš nos k nosu, jestli to toho druhého člověka rozesměje.
1: Ne, choď sem.
0: Davide,
2: já...
1: Ježíš, on jde opravdu za Davidem.
2: Tak Davide, jaký to je?
1: Ježíš, oni se muckají.
3: Bylo to docela příjemný.
1: Ježíš,
0: Kriste. No, tak já ti možná na tý spadbě budu hrát, až se vezmeme v době dva. Taky tady máme nějaký hlasovky, třeba pouštím tu od Lenky.
4: Krásné dobré ráno, no nás samozřejmě synovi už je víc jak 10, takže ten nás nebudí, ten je rád, když bychom spali třeba celý den a mimo být celý den na tom počítači a tak, jak to dneska mladý mají. Ale vnučka, když hlídáme, nebo vnoučata, když hlídáme vnoučata, tak samozřejmě děda je ranní ptáče, nebo partner je ranní ptáče, takže ten už je vzhodu třeba od 6, od půl sedmi, od sedmi. A pak samozřejmě vždycky slyším za dveřima pyspodit babičku, pyspodit babičku. Takže oni jako přijdou, šťouchají do mě a dědo, ona spí. No a teď samozřejmě šťouchají, rozdělají závěsy, skáčou po mně, otvírají mě oči, otvírají mě pusu, štípou, tahají za vlasy.
1: To je pecka.
4: No a pak vždycky slyším, pojdeme, babička spinká. Ne, nespinká, takže takhle třeba 10 minut hrajeme tu hru a já pak samozřejmě už nevydržím a ty oči musím otevřít, že jo, protože to jinak nejde.
0: Zvrátil. Říct,
4: většinou, jo. Když opravdu takhle po těch 10 minutách mě zbudí, tak vnoučata jsou přebalený, nakrmený, takže dědo klobouk dolů.
0: Já jsem se vrátil teda zpátky do mých mladých let, protože já jsem tohle stejný dělal babičce. Hmm. Takže jsme to dělávali asi všichni. Nicméně, tady je zpráva ještě od našeho...
3: Ahoj, tady Tomáš.
0: Ty jsi byl, chlape?
5: Ahoj, tady Tomáš. To takhle kdysi před nějakýma, ježiš, mraky let, když byli kluci mrňaví, jo, když už jsou to veliký frajeři z nich, tak... Když takhle přišli za náma do ložnice, teď vlastně za ex už, s bejvalkou, že jo. Když přišli, tak jsme byli vzhůru a já vždycky říkám. Máma je vzhůru, běž ty otravat. A pak jsem zase si vždycky šel lehnout. Tak začím.
0: Čau. To je opravdu úplně jiný konec toho příběhu.
3: Tak ahoj, tady Tomáš.
0: Díky za zprávu a díky za všechny vaše hlasovky a zprávy. Pojďme hrát. My tady nic nepředstíráme, hrajeme jenom parádní hity Gives You Hell. 8 hodin, 16 minut. Tohle je Hit Radio. Hezké ráno.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
8: Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
9: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na Exim Tours.cz.
15: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
16: Vinylovou? A bude sama hrát?
15: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
17: Experto Family. Od V podlahy.
18: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
19: Na kraji zamíchej a chopej.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy. Na D1 mezi 210. a 208. kilometrem směrem od Vyškova na Brno se vytvořila kolona. Počítejte se zdržením. No a v Brně Slatině v Holzově ulici u nájezdu na Ostravskou směrem na Líšeň se srazila 2 osobní auta. Projíždí se jedním pruhem. Počítejte se silným provozem a s kolonou.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: All-Star Band. Ty jsi jako já, tohle je velká věc na Hit Radio. Minutu po půl deváté, krásné ránko. S vámi my tři, Michal, Jasmin, David. A David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko čeká v novém týdnu pořádná teplotní houpačka. V úterý se teploty vyšplhají až na tropických 30 stupňů, ve středu ale dorazí déšť a bouřky. Ve čtvrtek se pak výrazně ochladí a teploty nepřekročí 20 stupňů. Zpěvačka Aneta Langerová teď kvůli zlu. Jedním z prvních takových vystoupení byl koncert v Novém Jičíně, který odspívala na židli. Langerová přiznala, že je zvyklá po pódiu běhat s kytarou, nový způsob vystupování se ale nakonec docela užila. Vyšetření sluchu se nově stane součástí povinných preventivních prohlídek. Problémy se sluchem totiž mohou začít už kolem 40 a s věkem výrazně přibývají. Zhoršení přitom často dříve zaznamená okolí než samotný člověk. Teď mi napadlo, že jsem možná tuhle zprávu měl přečíst víc na hlas.
3: Co říkal?
0: No já mám teda perfektní vzpomínky, ty jsi mi úplně otevřel vzpomínky na moji babičku, ona už teda není, ale špatně slyšela a nechtěla nosit naslouchátko, jo, a byla největší bžunda s ní někam jít, protože ona jak se neslyšela, jo, a ona si nešla prostý slovo daleko a pomlouvala všechny a všechno, ale tak mě dostávala do takových jako vypjatých situací, jo, že v tu chvíli bych se nejradši jako zales, ale teďka na to tak krásně vzpomínám. Pojďme na to, Ace of Base, Beautiful Life, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři, další vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. Hezké ráno!

0: je Hit Radio a Linkin Park, The Emptiness Machine, 8.39 a dneska v 7.10 jste nás hromadně vyhlíželi.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska v 7.10 proběhlo historicky první Dopak to zvoní. To je nová soutěž tady na Hit Rádiu.
2: A každý, kdo jste se zaregistroval, tak můžete čekat až do 25. září naší hlídku před vašima dveřma a vyhrát si tak pěkný peníze. No a jak to vypadalo dneska v 7.10? Na to se podíváme.
3: Kdybyste tápali, tak prosím vás sem, tak kdo nad hlavou drží 5 000.
0: Tak pojďme na to, zvoníme. 30 vteřin odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z
3: Pítě. Máme ho!
0: Počkej.
3: Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho. Romane, tak já vás na chvilku pustím do snídaně šampionu, jo?
4: Roman, ahoj.
0: Romane, ahoj, dobré ráno!
4: Dobré ráno.
2: Ty bláho!
0: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5 000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady máte přede mnou a kolegyně nás natáčí.
2: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel proto, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, protože jí mám. Káťa je brďo, tak si já se to snad vyhrál.
0: No je to tak, Roman byl prvním výhercem 5 000 korun a kdybyste vy chtěli zkusit vyhrát, tak se stavte na webu hitradio.cz, tam se zaregistrujte a v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek, který my nebudeme zvonit u vás doma na váš zvonek, ale ten zvonek zazvoní tady u nás v éteru a vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou někdo od nás z Hitradia nestojí právě u vás.
2: Pak máte 30 sekund na to přijít za náma a pozdravit nás. Pakliže se tak nestane, tak přidáváme 1000 k dalšímu dni pro dalšího výherce.
0: Tak 5 000 dneska fuč, to znamená, že zítra opět 5 000 korun pro někoho z vás.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Pivotéka Betelné škopek má teď nově Betelné e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop Betelné škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betelné-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betelné-škopek.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
9: Potřebujeme obří mravence.
8: Svezeme ji na Jelenovi.
9: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
10: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
11: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší.

0: super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
9: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jan.

0: 8.51, tohle jsou hity na Hit Rádiu, Cyril Stamlin in, krásné ráno.
1: Víte, jak se říká, kdo druhýmu jámu kopá, sám do ní padá. Tak v Maďarsku tam platilo jiný pravidlo teďka. Kdo kope druhému jámu, musí vykopat rychle a hlavně pořádně, protože se tam konalo mistrovství hrobníků v kopání hrobů, a to na čas.
0: To je geniální. Jako takhle, každý z nás trávil víkend po svém, odpočinek, práce, rodina, pohoda. A v Maďarsku, člověče, mi to úplně uteklo, já jsem to až čet zpětně, že tam bylo vlastně sportovní víkend roku a stalo se to v maďarském městě. Teďka jsem se naběh. Negršufalu. To je vlastně úplně jedno, asi jak to řeknu, prostě hrozný.
1: Soutěžili tam dvojice v oblecích, vzali si lopaty, museli opravdu co nejrychleji vykopat hrob přesných rozměrů. A pozor, nehodnotil se jenom čas, ale mělo to mít jako přesnou hloubku a dílku a všechno a taky být jako hezky zarovnaný. Fakt to muselo být jako pintli.
0: No tak jak se chceš mít hezky jako bydlení, že jo, potom. Ale žádný bagry, technika, nic, ruční práce. A co tady píšou, tak vítězové zvládli vykopat standardní jámu 280 cm a 1,60 m hloubky za pouhých, schválně si typnete, nechám vás zahrát chvíli, 81 minut.
1: 81 minut, to si minut. Ale makneš.
0: Takže za necelou hodinu a půl si vykopat ubytko, slušný. Nicméně, co u toho ti Maďaři poslouchali, tak to je snad naprosto jasný. Jasně s plínou, jasně s

0: poslouchejte Hit Radio a nečekal jsem, že se někdy dožiju toho, že budeme v rádiu ráno hrát tohle Hrobař. To jsou dozvuky víkendového klání Maďarů v kopání hrobu. Připomínáme pro vás, kdo jste se nás zapnul až teď, že nejrychlejší Maďar se vykopal hrob za 81 minut. Hele, bravo, gratulujeme. Nicméně, když se vrátíme k té dnešní snídani, děkujeme, že jste to s náma vydrželi. A připomínáme, že v 7.10 jsme měli prvního výherce, který v soutěži Dopak to zvoní, je tam pořád leze, dopak to mluví, dopak to zvoní, vyhrál 5000 korun.
1: Byl to Roman, určitě se k tomu ještě během dne tady dostaneme, uslyšíte to zpětně. Nicméně zítra máte tu možnost vyhrát si 5000 korun kdekoliv po České republice, i vy?
0: Tak pokud ještě nejste zaregistrovaní na webu hitradio.cz, tak tam najdete všechny detaily a zítra v 7.10 dalších 5000 korun pro vás.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Teď už se loučíme, přejeme hezký pondělí.
1: A mějte se krásně, zítra se slyšíme od česti.
0: Těšíme se.
1: Ahoj.
0: Pa.
3: Za necelé 3 minutky odbije 9:00 raní, startuje dopoledne na Hit Radio City Brno a s vámi je Ondra Blaho a taky ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začneme ve sportovní ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkou, je to vážné se zraněním, takže tady počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Masná, tady havarovala 2 osobní auta a částečně blokují provoz. Vydáme se taky do Znojma na vídeňskou třídu u Alberta, tady bourala 3 osobní vozidla a provoz je řízen kivadlově. Další problémy jsou mezi Veverskou Býtyškou a Říčany, tady jsou v sobě 2 osobáky, i tady je kivadlový provoz. No a dívám se ještě na Žarošickou ulici, u křižovatky s Blatnickou, to jsme zpátky v Brně, tady stojí v levém pruhu porouchané vozidlo a v obou směrech se tvoří kolony. Holcova ulice, Slatina, u nájezdu na Ostravskou ve směru na Líšeň, tady jsou v sobě opět 2 osobáky, projíždí se jedním pruhem a počítat je tady potřeba se silným provozem i s kolonou. No upřímně, jak když jsem měl do práce, tak jsem měl pocit, že ten první školní den byl až dneska, protože ten provoz je skutečně hustý, tak na sebe dávejte pozor. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City Brno.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Příjemné letní teploty v polovině týdne ukončí výrazné ochlazení. Na naše území dorazí ve středu studená fronta s přeháňkami a bouřkami. V dalších dnech se pak budou denní maxima pohybovat už jen nejvýš kolem 18 stupňů. Víkend meteorologové čekají také chladnější, ale beze srážek. Řidiči už při silniční kontrole většinu dokladů ukazovat nemusí. Policisté si údaje o řidičském oprávnění, vozidle i povinném ručení ověří elektronicky. Pokračuje policejní preventistka Monika Šindlová.
2: Stačí vlastně prokázat svou totožnost. Prokázáním totožnosti se rozumí uvedení případně adresy a rodného čísla. Totožnost lze také prokázat cestou mobilní aplikace e-doklady.
1: Doklady by měl mít ale člověk u sebe fyzicky při cestách do zahraničí. Extrémně pravicová strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V novém parlamentu ale nemá většinu. Před AfD dlouhodobě varují německé bezpečnostní služby. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostiukovou ve třech setech. V boji o semifinále vyzve světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
3: Máme necelé 9:03 a aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 15 stupňů Celsia. Odpolední maxima mohou vyšplhat až na nějakých 25, ale podle některých předpovědí to vypadá, že by se odpoledne mohlo zatáhnout a sluníčka by bylo míň. No tak nic, tak si to vynahradíme, alespoň v playlistu.
0: Hit Radio City Brno.
3: A tu 9:00 dopolední hned v úvodu rozzáří Pink, Kateřina Marie Tichá anebo Imagine Dragons. Tak pěkné dopo.

0: Přátelé, kamarádi, posluchači Hitrádia City Brno, tak jako každé dopo, i dnes začínáme pozitivně.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: Kolikrát jste si letos při příjezdu do Mikulova po cestě do Vídně říkali, kdy už bude konečně to napojení na dálnici na Vídeň? No, přesný termín neznám, ale myslím, že je to blíž než kde jindy. Já jsem totiž narazil na článek webu z dopravy.cz a tam se píše konkrétně toto. Ředitelství silnic a dálnic podalo žádost o vydání stavebního povolení pro první úsek dosud chybějící části dálnice D52. Jde o úsek mezi Pohořelicemi a Novými Mlýny. Ještě v září tohoto roku plánuje ředitelství silnic a dálnic podat žádost i o povolení na zbývající úsek mezi Novými Mlýny a státní hranicí. Přátelé, přípravy desítky let. Zablokované stavby dálnice mezi Brnem a Vídní na české straně, tak snad konečně míří do finále.

0: Celý minulý týden jsme vás na to lákali. No a dneska to, přátelé, přišlo. Soutěž Olove, každé všední ráno. O 5 000 korun. Soutěž Kdo pak to zvoní odstartovala a já už vám za chvíli prozradím, jak to dopadlo a o kolik peněz budeme hrát zítra v úterním soutěžním kole. No ale do té doby DJou anebo Alexandra Sten. Tak pěkné probouzení do těch nových pracovních povinností s pondělním datem 7. září.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
6: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
7: Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
12: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
13: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
14: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
15: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Do Faktu zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Je pondělí 7. září a dneska to odstartovalo. Soutěž Kdo pak to zvoní každé všední ráno o 5 000 korun. No a připomínám také závěrečné zářijové kolo o 50 litrů. No a jak to dneska dopadlo? No velice rychle, protože dneska ráno jsme byli extrémně rychlí, protože pan Román si pro peníze přiběhl sotva po 10 vteřinách. Možná jenom pro připomenutí, co je potřeba udělat pro to, abyste si pro 5 litrů mohli přijít tak rychle jako pan Roman dneska ráno. Laďte snídaně šampionu. Buďte registrovaní na www.hitradiocitybrno.cz. A jakmile uslyšíte po 7. hodině raní v našem vysílání zvonění, běžte ke svým dveřím. Máte na to 30 sekund. Je dost možný, že právě za vašimi dveřmi bude promotým Hitrádia City Brno a přiveze vám 5 litrů. Zítra pokračujeme. Ne tedy o tisícovku navíc, ale myslím si, že těch 5 tisíc korun jako základní částka za to, že jenom sejdete ke dveřím, je pořád sakramensky dobrý peníz.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

pondělním dopoledním vysílání Hit Rádia Hit Brno dohrává Miles Smith a jeho Nice to Meet You, ale před chvílí dohrál taky Michael Jackson a Heal the World. A musel jsem se pousmát, protože jak jsme byli o víkendu s kamarády na hradě Trosky po stopách počítačové hry Kingdom Come, tak oni často používali slovo zhýlit. A jsem to pochopil tak, že když vás v té hře někdo pobodá nebo propíchne, tak abyste mohli pokračovat, tak potřebujete nějaké zhýlení, tedy uzdravení. Kluci mi to odkývali, že jsem bystrý, že jsem to pochopil velmi správně. No a tak jsem si to broukal a lup, přijdu do práce a Heal the World od Michaela Jacksona v playlistu. Na mě to zafungovalo dokonale. Pokud na vás ne, tak věřím, že se to po...

0: oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
0: 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme to těsto. Kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivní.
17: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
16: To je mazec.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
19: Hit Radio City Brno.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Děvčata, pokud se vám manželé o víkendu zatoulali, doufám, že jste je všechny našli. Za minutku a půl, 20. hodina, jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pokračujeme na Masné ulici, kde se stále vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobáků, kteří částečně blokují dopravu, tak tady dávejte pozor. Křížkovského ulici tady havarovala dodávka, skončila mimo vozovku, i tady počítejte s možnými komplikacemi. Stále se vyšetřuje i dopravní nehoda na Sportovní, osobák s motorkou v sobě. D1 u sjezdu na Brno výstaviště na 190. a Pultem ve směru na Prahu. Tady se v levém pruhu srazilo osobní auto s dodávkou, kolona má asi kilometr. No a D1 ještě jednou, 2/15. Ve směru od Vyškova na Brno, tady jsou v sobě dva osobáky. A vidím tady ještě jednu aktuální dopravní nehodu, která se stala v Průmyslové ulici u křižovatky s ulicí Švédské Valy. U Tuřanky tady jsou v sobě dva osobáky a částečně blokují dopravu. Šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Deset hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rostoucími cenami pohonných hmot se znovu zabývá vláda. Podle premiéra to vypadá, že rafinerie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín kabinet navrhovat ale nebude. Ženy a muži stále nemají na českém pracovním trhu úplně stejné podmínky. Přestože se situace postupně mění, rozdíly mezi nimi přetrvávají. Například ženy mají medián mzdy zhruba o 14% nižší. Proč tomu tak je, říká Gabriela Hanslíková z personální agentury.
7: Neznamená to ovšem, že každá žena dostává za stejnou práci automaticky méně. Do toho celkového rozdílu se počítá také to, že ženy častěji pracují v hůře placených oborech nebo využívají kratší uvazky a také se dostávají méně často na nejvyšší manažerské pozice.
6: Typickým příkladem výrazně mužského oboru zůstává IT, kde muži tvoří téměř 93% všech zaměstnaných. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Sympatie tomuto návrhu vyjádřil na své síti Truth Social. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli. České basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Nizozemsku. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off.
0: Máme necelé 2:50 a teploměry na jižní Moravě ukazují okolo 18 stupňů. Odpoledne teploty vyšplhají ještě o nějakých 7 stupňů. Nahoru? Na nějakých 25, ale vypadá to, že by se mělo zatáhnout a to mělo by to být každopádně bez deště.
4: Hit Radio City Brno.
0: Ale po desáté se skvělou muzikou od kapely Činasky zazní taky Switch Disco a L. Henderson, anebo Benson Boone.

zprávami nezačínáme jenom dopoledne. Pokud jich je dost, klidně v nich pokračujeme. Fakultní nemocnice Brno jako první pracoviště v České republice zavedla novou diagnostickou metodu, která umožňuje přesnější odběr vzorků z obtížně dostupných ložisek v plicích. Tohle je prostě zpráva, kterou jsem si na Hitrádiu City Brno nemohl nechat pro sebe. Úspěšnost diagnostiky díky ní podle nemocnice stoupne na více než 90%. Technologie představuje významný posun v diagnostice nádoru plic, umožňuje dostat se i k lézím, které byly dosud jinými metodami prakticky nedosažitelné. Což vzhledem k tomu, že v Česku lékaři každý rok diagnostikují zhoubné nádory průdušnice, průdušek a plic u více jak 6,5 tisíce pacientů, kdy přibližně 2/3 nemocných přichází k lékaři až v pokročilém stádiu, je obrovský pokrok, který, co si budeme povídat, může zachránit spoustu životů. Takže mockrát děkujeme Fakultní nemocnici Brno, zdravíme tam a posíláme další skvělé písně, ať vám ta práce jde lépe od ruky.

0: 22 minut po 10. hodině. Ray Dalton, In My Bones, na Hit Radio City Brno. A co bude následovat, to samozřejmě všichni moc dobře víme. Nový pracovní týden. A tak první kolo soutěže Nevaříme posloucháme dnes o jeden poukaz do pizzerie nedaleko Brna. Moc pěkné místečko, za malou chvíli vám k tomu řeknu víc. Teď si dáme chvilku pauzu, pak Swedish House Mafia a Pokáč. No pak budeme soutěžit. Tak zapněte vyzvánění na mobilech, ať to neprošvihnete.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
10: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
15: Co to zas popájsku je za pikle?
16: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
17: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
18: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
19: No jistě.
18: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
19: No jistě.
18: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
19: No jistě.
18: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
20: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: říkáš?
1: Nevaříme, posloucháme.
2: S novým pracovním týdnem, nové soutěžní kola, nevaříme, posloucháme o pizzu v úžasné pizzerii u Klingeru ve Vranovicích u Brna. Jo, uděláte si hezký výlet, taky nemusíte pořád jenom sedět v Brně, ale vyrazit i za jeho hranice a zjistit, že i za Brnem se dá skvěle najíst a nejinak tomu je právě v této pizzerii, kam zdravíme a kam rád pošlu Luci, když mi zvedne telefon a řekne nevaříme, posloucháme. Lucie se registrovala v pátek odpoledne, když jsem tady nebyl. Slyšela asi dopoledne Martina, jak vyhrál hned dva poukazy na pizzu.
3: Vaříme, posloucháme.
2: A je to tam. Je to tam, Lucie, a tím moc blahopřeju. Tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Lucia, jsi ze Slovenska?
3: Ano.
2: A odkiaľ?
3: Z východu.
2: Proč se směješ, to je hezký.
3: Hezký, stokrát, vím,
2: stokrát lepší, než kdybys byla z Bratislavy. Že?
3: No.
2: Budeš souhlasit. Jsi vychovatelkou, to mě moc zajímá.
3: Ano.
2: Koho kde vychováváš?
3: Jsi na základní škole.
2: V družině.
3: Mm-hmm.
2: To je hezký. První, druhý stupeň?
3: První.
2: První, vlastně družina na druhém stupni už není, že jo? Nebo je? Už není, je to zrušený.
3: Ne, není.
2: A co děcka, jsou na tebe hodný? Přeci jenom máme začátek školního roku, nejsou ještě z těch prázdnin rozdivočelí takový?
3: Tak já mám prvňáky, tak...
2: Ty máš úplně ty nejmenší.
3: Mm-hmm. Ano.
2: A jak to zvládli ten první týden?
3: Suprově.
2: Jo?
3: Mm-hmm.
2: Nemusíme se bát o budoucnost České republiky, jo?
3: Doufám, že ne.
2: Výborně. Lucie, tak já ti ještě jednou moc gratuluju k poukázce do pizzerie u Killingeru ve Vranovicích. Uděláš si výlet?
3: No, uděláme si výlet.
2: Tak jo, tak si to moc užij, ještě mi vydrž na lince, ať se můžeme domluvit a měj se hezky. Ahoj.
3: Ahoj, děkuji.
1: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem? Příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou? Přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingeru ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

Beyoncé má za sebou spoustu megahitů. Ale jsem přesvědčený o tom, že tento, který dozněl v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno před chvílí, If I Were a Boy, je jeden z těch největších a právem patří do dopoledního playlistu Hitrádia City Brno s pondělním datem 7. září. My budeme pokračovat, nezastavujeme se s Damianem Davidem, Lady Gaga a zazní taky Rembrandt.

0: Jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
6: Potřebujeme obří mravence.
5: Svezeme ji na Jelenovi.
6: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
1: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
7: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitu.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
14: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Rembrandts udělali tečku za 10. dopolední. Za minutu odbije 11. a my jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Připomínám Tuřanku, konkrétně Průmyslovou ulici u křižovatky s ulicí Švédské Valy. Vyšetřovaná dopravní nehoda dvou osobáků, která částečně blokuje dopravu. Dávejte tady na to pozor. Na D1 na 215. ve směru od Vyškova na Brno se srazila dvě osobní auta a částečně blokují provoz. Kyjov, pokud míříte tímto směrem, tak v Rígrově ulici jsou také dva osobáky v sobě. No a přidám ještě na hlavním tahu před Chvalovicemi ve směru od Znojma dopravní nehodu dvou osobáků. Místem se projíždí jedním pruhem. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
5: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Jenom hity. Hit Radio.
8: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
7: On air.
9: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Českým autoservisům chybí odborníci na elektromobily. Absolventi středních a vyšších odborných škol často nestačí pokrýt potřebu. Autoservisy proto na výuce spolupracují se samotnými školami. Kromě praxe nabízejí po škole i zaměstnání. Odborníci v oboru ale chybí i ve školách, informuje o tom Česká televize. Ochránci přírody chtějí na Vysočině zachránit další cenná místa. Usilují o výkop dvou mokřadních lokalit na Třebíčsku a Pelhřimovsku. Potřebují ale pomoc veřejnosti. Jak říká mluvčí hejtmanství Monika Brotánko.
11: I vy výkup mokřadů na Vysočině podpořit můžete tak učinit na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu na daruj.místopropřírodu.cz.
10: Na Vysočině už je 8 míst pro přírodu, všechny mokřadního charakteru. Rostoucí počet vln veder a požárů ohrožuje snahy o zlepšení kvality ovzduší, varovala předtím dnes Světová meteorologická organizace. Ve své výroční zprávě o kvalitě ovzduší organizace spadající pod OSN také upozorňuje, že kouř z extrémních lesních požárů má zásadní zdravotní dopady. Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1-2. V neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže.
0: Aktuálně měříme na jižní Moravě okolo 20-21 stupňů Celsia. Odpolední maxima vyšplhají na 25. Mělo by se zatáhnout, slunko schovat, ale jak už jsem říkal několikrát, podle dostupných předpovědí by dneska pršet nemělo.
7: Hit Radio City Brno.
0: Vstupujeme do poslední společné hodinky dneška s kapelou Krištof, Lost Frequencies a taky Brunem Marsem.

oblíbenec Bruno Mars v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno a na mého oblíbence navážeme mojí oblíbenou soutěží, kterou jsme dali tentokrát dohromady s Lesy města Brna. Zlatý podzim, během kterého budete moci na určitých místech najít hned 3 soutěžní lesní zlaťáky. Každý z nich má hodnotu 1000 korun a nálezce je může směnit za produkty Lesů města Brna, ať už je to zvěřina, biohovězí, med, palivové dříví a tak dále. Už jsme o tom mluvili minulý týden a vy určitě čekáte na indicie, které vás povedou na místo, kde ty 3 lesní zlaťáky najdete dneska. A dnes vás zavedu na místo, které Lesy města Brna přímo provozují. Dál být konkrétní nemůžu, ale mám pro vás tu indicii. Biker i pěšák dnes udělá nejlépe, když se vydá do arény poblíž Antroposu a tam se porozhlédne v okolí mostku. Jako víc konkrétní ta indicie být už nemůže. Tak doufám, že se vám zadaří, že dneska ty 3 zlaťáky najdete a že si za jejich hodnotu pořídíte něco moc dobrýho. A nebo něco, co vám přinese teplo domova. Veškeré informace najdete ať už na našem webu, anebo na www.lesymb.cz.

0: Ajajajaj, už je to tady. Owl City a Fireflies v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno v našem playlistu. A možná si teďka říkáte, proč dělá to ajajajaj, jako už je to tady. Já totiž tuhle písničku vnímám jako podzimní a taky trošku vánoční. A vím, že nás čeká ještě nádherné babí léto a že ty Vánoce jsou daleko před náma. Vím, že člověk se ani nenaděje a už tady bude advent. A tak je potřeba si ty poslední slunečné dny a víkendy pořádně užít. Já jsem vás pozval na hledání zlaťáků z lesy města Brna, ale to rozhodně není všechno. Už za chvíli pro vás budu mít další tipy na to, kam o víkendu v Brně a na Jižní Moravě vyrazit.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Dny Merriam v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merriam Lounge v Brně 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
9: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
10: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
15: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
17: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
18: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
19: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
20: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: chrám.
1: Jo, kariéru Anety Langerové by si přála každá začínající zpěvačka. A na koncert jedné takové vás chci teď na Hit Radio City Brno pozvat, protože 10. září, konkrétně tento čtvrtek, v divadle Bolka Polívky v Bílém domě vystoupí Kristýna Kubíková, která představí na svém koncertě právě vycházející Music 27 album. Deska je nezávislým projektem, který aktuálně vzniká v zahraniční spolupráci, začíná se v 19 hodin a info najdete na go2brno.cz. 11. až 13. září, tedy od pátku do neděle, ožije ZOO Brno festivalem Smečky, třídenním programem věnovaným zvířatům, přírodě i všem, kteří jsou součástí naší Smečky. Informace na zoobrno.cz, včetně nákupu vstupenek, to už znáte. No a samozřejmě vás chci pozvat také na znojemské historické vinobraní, které proběhne od 11. do 13. září. Program nabídne na 14 multižánrových scénách a vybírat můžete mezi hudebními historickými degustačními pro děti nebo odpočinkovými. Na Masarykově náměstí zazní třeba Pam Rabbit, Lenny, Flereti nebo Tros Discotecos, Monkey Business, Vesna, Rybičky 48, Kateřina Marie Tichá a Benjis. A tak bych mohl pokračovat, ale nebudu, protože ten vstup by měl minimálně 15 minut. Tak se podívejte na znojemskevinobraní.cz a připomínám, že na místě už v pátek bude také Hit Radio City Brno se svým speciálním živým vysíláním mezi 15. a 17. hodinou.

Sound of Silence. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno, které jde pomalinku, ale jistě do finále. Tak můžeme opět rekapitulovat, co všechno jsme probrali. Třeba to, že by se mohla opravdu přiblížit výstavba dálnice mezi Brnem a Vídní. Konkrétně se zažádalo o stavební povolení na úsek od Pohořelic až k Novým Mlýnům. Tím by to dokonce nemělo skončit, ale raději se necháme příjemně překvapit. Mluvili jsme také o úspěchu brněnských

0: abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
1: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
2: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
1: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
2: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
2: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
2: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný. Žádnou počknu a vytřídím do žluté.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
11: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.

0: Černá zeď.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
4: www.ham.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Opět se nám přiblížilo pravé poledne. A ačkoliv moje závěrečná dopolední srdcovka bývá vždycky veselá a snažím se vám zpříjemnit závěr našeho dopoledního vysílání, dneska to bude mít trošku smutnou kaňku, ne trošku, ale hodně, protože už to asi určitě všichni víte, že ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band. Včera o tom všechny informoval syn Richarda Štěpán Tesařík. Hudebník byl taky známý z účinkování v muzikálech a v malých rolích se objevil taky ve filmech režiséra Jana Hřebejka, se kterým byl velký kamarád. A já si myslím, že nic jiného než Jojo Band si prostě dneska pustit nemůžeme. Richard byl velký frajer, má za sebou spoustu krásných písniček a aby to nekončilo skutečně smutně, pustíme si jednu z těch nejlepších a nejveselejších pecek Jojo Bandu. Bude to Rybitví, tak se mějte pěkně, užijte si zbytek pondělí, no a zítra před 9:00 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Spálené ulici je silnice uzavřena, a to kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop do dnu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
9: A Jirka Krhut.
8: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
9: Přesně tak, 27. října a?
8: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
9: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
10: Jen si duši nepořeš.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
12: Nejlevnější pneu.cz.
13: It's me, Rita Ora.
14: I'm Macklemore.
13: I'm Dua Lipa.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On Air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nejnižší výdělek od ledna poroste. Vláda schválila jeho zvýšení pro příští a přes příští rok o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Na programu měla také nařízení, podle kterého má v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Další detaily přineseme. Ze začátkem školního roku významně narůstá počet nehod u škol a školek. Potvrzují to statistiky portálu nehod. Jak si pak poradit ze situací, kdy nemáte pojízdné auto, ale potřebujete své děti dopravit či vyzvednout ze školy, popíše Adéla Janu, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
16: Když auto nečekaně skončí v servisu, lidé často musí řešit nejen samotnou opravu, ale také to, jak se po dobu několika dní obejdou bez něj. V ČPP jsme proto přišli s novým připojištěním nákladu na náhradní dopravu. Klient v případě opravy dostane za každý den částku 300 nebo 600 korun podle sjednané varianty. Částku může využít například na veřejnou dopravu, taxi nebo sdílené auto. Účtenky za náhradní dopravu přitom klient pojišťovně dokládat vůbec nemusí.
15: Nejčastěji se bourá kolem 15. hodiny. No a česká fotbalová repre bude hrát domácí zápasy v červených trikotech. Venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradila Pumu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Obloha je oblačná až polojasná, pršet ale nebude. V Brně a na jihu Moravy naměříme až 27 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
17: 12 hodin, 2 minuty, přeju nádherný den, nádherné pondělí. Jo, dneska je ten den, kdy si tady na Hit Rádiu, jak já říkám, beztrestně sáhneme do rozkroku a řekneme juhu, protože dneska je 7.9. a je to přesně 30 let ode dne, kdy Michael Jackson spustil davové šílenství v Česku. Právě u nás, v srdci Evropy, v České republice, začal své světové turné History World Tour. Odehrál přesně 22 hitů a zanechal tady stejně nesmazatelnou stopu jako Neil Armstrong na měsíci. Dnešní srdcovky také budou úplně jasný. Dáme si pouze Michaela Jacksona a dáme si hity, které před 30 lety tady v Praze zazněly. Z těch 22 hitů Beat It byl jako 15. Takže tady už jsme téměř ke konci celého koncertu.

0: když někdo zpívá bidet. Michael Jackson, srdcovka s číslem 1. Wow, těším se. Na dnešek jsem se strašně těšil.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Upřímně, nemohl jsem se vybrat lepší den vrátit se zpátky do práce, než právě ten dnešní. 7.9.1996 se tady odehrálo opravdu něco, co do dneška nemá obdoby. Byli jste před 30 lety na Jacksonovi v Praze? Jestli ano, tak vám to strašně závidím. Strašně vám to závidím. Tak se ve mně probouzí ta typická česká vlastnost, ale strašně vám to závidím. Ale samozřejmě i přeju, protože to jsou prostě jako zážitky. Ach jo, no mě bylo 10, takže mi tam nikdo nepustil, naši se mnou nešli, ale jako jak říkám, boží, přeju vám to, ale závidím strašně. Michael Jackson byl, je a prostě bude král popu, jo, tady není o čem. To je titul, který mu už nikdo nesebere, nebo vás napadá někdo teď na první dobrou, kdo by mu ze současných zpěváků mohl konkurovat? Já přemýšlím a fakt jako ne, ani Taylor Swift. Nikdo, prostě. To, co on přinesl do hudebního showbiznisu, to nemá obdoby. Nemá. Zkoušeli jste někdy moonwalk? Jak vám to šlo? Dejte vědět na 777-937-777. Tady je další hit, In the Closet, a to byl třetí hit, který odehrál na koncertě před 30 lety v Praze. Just a

sick.

0: Jackson a hit Scream, což je mimochodem hit, kterým otevřel celé své světové turné před 30 lety tady v Praze.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, tady u nás v Česku, v hlavním městě, tak se vybral Michael Jackson, že zahájí své světové turné, které bylo třetí v pořadí. A my jsme byli tedy ta první země, kde to celé odstartoval, což je neuvěřitelný. Díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Rádia 777-937-777. Třeba zrovna kde to Scream, jo? Tak tady mám zprávu. Ahoj Jirko, písem Scream je má oblíbená a má i zajímavý příběh. Patří k nejdražším videoklipům všech dob. Skvělý výběr, zdraví Marila. Jo, to je pravda. Jedna, která díky za ten skvělý výběr, samozřejmě, a ta musela dneska zaznít, když v dnešních srdcovkách hrajeme hity, které právě před 30 lety tady v Česku zazněly. No a zároveň, když jsem koukal, na kolik to vyšlo, tak se to přepočítává na nějakých, já nevím, 11 milionů nebo 7 milionů dolarů, že by to dneska bylo, no, jako nesmysl. Nesmysl. Ano, ale prostě doporučuju. Podívejte se na videoklip hitu Scream, je tam samozřejmě i s Janet Jackson a zkuste se vžít do toho, že jsou to 90. léta a to, co se tam odehraje, to je prostě Hollywood. Takže chápu, že to stálo raketu, ale stálo to za to. No a když jsme u těch raket, tak tohle taky. Hit, který vyletěl do vesmíru. Smooth Criminal. Fantastická záležitost. Tenhle ten videoklip já zbožňuju. A tohle je píseň, která byla odehraná na koncertě jako číslo 6. Tak tady je Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: z nás dokáže vytáhnout ty emoce. Michael Jackson, You're Not Alone, ve 12 hodin a 25 minut jako pátá poslední srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dnešní srdcovky byly opravdu výjimečné, zavzpomínali jsme na dobu v roce 1996, kdy v Praze tak stála na Letný 11 metrů cca vysoká socha Michaela Jacksona, protože právě Michael Jackson tady odstartoval své světové turné. Já děkuju za všechny zprávy, opět, které jste posílali na 777-937-777. Našel jsem tady zprávu od Lenky, která psala, já jsem tam byla. Byla jsem tam, je mi 55 a nikdy na to nezapomenu. Dodnes si vybavím tu husí kůži po těle a to, jak mi vytryskly slzy, když se poprvé objevil na pódiu. Byla jsem už dospělá a brečela jsem stejně jako všechny ty puberťačky kolem mě. Chápu a upřímně věřím, že tenkrát jste jako určitě nebyla sama slzavý údolí kolem a možná, že nějaká slzička ukápla i teď u balady You're Not Alone, protože prostě, jak jsem říkal, já nevím, čím to je. Možná je to tím hlasem, nebo je to tím jeho projevem, jak tomu věřil, jak to do toho dokázal do toho svého zpěvu prodat, že dokáže i z nás ty emoce takhle vytáhnout. No, dneska mezi 18. a 20. na Hit Rádiu 90. pro vás máme ještě jedno velké překvapení, protože od 18. do 20. máme pro vás nachystaný kompletně celý dvouhodinový koncert tady z Prahy, který se odehrál v roce 1996, takže vás dokážeme vzít o 30 let zpátky, takže dneska mezi 18. a 20. laďte Hit Rádio 90. Myslím, že to bude dvouhodinovka, kterou si naši kolegové za mixážním pultem strašně užijou. Srdcovky jsou pro dnešek u konce. Ještě nás samozřejmě čeká srdcovka na přání. To je jako o tom žádná, ta tady je. Jestli to bude Michael, to už nechám na vás. Jestli chcete slyšet něco jiného, to taky nechám na vás. 777-937-777. Pište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání. Už za chvíli na Hit Rádiu.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
6: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
5: Kolik?
6: 949, málem jsem vzal dvoje.
5: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
8: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
7: A teď i poctivé vánoční cukroví.
8: A cena?
7: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
8: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Přesně tak.
8: jam.cz.
9: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
10: tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
13: Tři dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás tři tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetrpico.cz.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Radio.

0: ty.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Coldplay a Burna Boy. Je 12 hodin 630 minut, posloucháte Hit Radio a před námi poslední srdcovka. Srdcovka na vaše přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Na WhatsAppu 777-97-777, je to jedna zpráva za druhou a Petr píše: Ahoj Jirko, jsem rád, že jsi zpátky a určitě pochopíš, proč si přeju srdcovku od Jojo Band. Nikdy jsem nebyl jejich skalní fanoušek, ale už od dětství si pamatuju písničku Jedeme do Afriky. Je mi 42, mám dvě děti a stejnou písničku si s dětma zpíváme na výletech, na kolech, v autě a vždy, když máme dobrou náladu. A tak se mi nějak sevřel žaludek a udělalo se mi smutno, když jsem se dočetl, že Richard Tesařík v 80 letech odešel. Tak jestli by si mohl zahrát pro mě a mé děti a pro všechny, kdo mají rádi Jojo Band, Jedeme do Afriky, udělal bys nám velkou radost. A že zdravíme tam nahoru. Tak samozřejmě. Srdcovka na přání. 80 let, hele, na rovinu. To je super věc. To je jako dobrý. Kéž my bychom se dožili 80 let. Tak zdravíme do hudebního nebe a jedeme do Afriky. Jojo Band na Hit Radio.

0: rádiu s hitem Alibi, Alibi. No, občas každý z nás nějaký alibi potřebujeme. Je vždycky důležitý mít kolem sebe správné lidi a správné kamarády, kteří nám alibi zařídí. Já teda se musím pochlubit, že jsem dostal propustku od dvou dětí z domova. Nepotřeboval jsem žádný alibi, takže pánové, občas se zázraky dějí a občas se dokážeme jako utrhnout. Dámy, pro vás to neplatí, vy se jako nedokážete v žádném případě utrhnout od rodiny. Pro vás nic takového bohužel neplatí, ale byl jsem včera na koncertě Johnnyho Deppa. Alice Cooper, Joe Perry a Johnny Depp. A musím říct, že teda vidět kapitána Jacka Sparrowa na vlastní oči, to bylo jako neuvěřitelný. A bylo to tak skvělý, že teď dáváme dohromady i video ze včerejška, co jsem tam jako natočil, jako totální amík, myslím jako amatér. A brzy to dáme taky i na sociální síti Hit Rádia. Takže pokud vás to zajímá, sledujte sociální síti Hit Rádia, můžete se podívat i ke mně na sociální sítě, dáme tam video, dáme tam fotky a bylo to teda jako skvělý. Musím říct, že to fakt bylo super. Takže pokud náhodou někdy uvidíte, že se Johnny Depp bude znovu vracet sem k nám, udělejte si volno, zkuste si to nějak doma zařídit a nebo si jenom sežijte dobré alibi a vyražte. Stojíte za to. Za chviličku Eva Farna a Mirai, zítem vzpomeneš si a nebude chybět ani Shakira a možná stihneme i Chumba Wambu.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Sestři, rychle, ztrácíme jí.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme jí na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
5: Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v

0: koupil nové studio ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na...
3: Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
10: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Medlánkách v Jasmínové ulici probíhají práce na silnici a komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
1: On air.
12: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Do konce roku si musí vyměnit řidičák zhruba 243 tisíc řidičů. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíce zastoupeni lidé nad 61 let. O výměnu je možné žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity. Popisuje mluvčí rezortu František Jemelka.
14: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
13: Řidičský průkaz je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Kvůli konci platnosti je výměna standardně zdarma. Začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zdraví opět zažijí stav ve stíže ve speciálně upraveném letadle. Školáci ve věku od 13 do 18 let se mohou registrovat do 5. října. Uchazeč následně čeká několika měsíční výběrové řízení. No a naše basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem Spojených států amerických zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romane Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Nečekaná pokuta může překvapit řadu Brňanů. Brněnské hřbitovy jsou totiž plné soukromých laviček, beden s nářadím nebo provizorní dlažby mimo pronajatá hrobová místa. A to vše musí nájemci odstranit. Čas mají do konce září. Poté vše správa hřbitovů zlikviduje sama a náklady může nájemcům naúčtovat.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: V Brně a na jihu Moravy si dneska užijeme oblačnou až polojasnou oblohu, pršet ale nebude. Teploměr ukáže maximálně 27 stupňů Celsia.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
15: Jedna hodina odpoledne, dobrou chuť k obědu přeju, pokud jste vyrazili takhle v pondělí, popolední pauze ještě o něco později. To bude návrat do práce, co? Příjemně najezený. To je nádhera. Škoda, že si člověk nemůže jenom tak jako dát malýho krátkýho šlofíčka. Na druhou stranu, díky Hit Rádiu, tak si můžete vzít třeba i jeden, možná dva dny neplaceného volna, protože my každý den rozdáváme ve snídaní šampionů 5000 korun v naší velké hře, kdo fakt to zvoní. A 5000 korun je minimální částka. Zítra o ní budeme hrát, dohromady vám rozdáváme 100 000 a ten poslední zářijový pátek to bude až 50 tisíc na ruku. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a my pokračujeme dál. Na Hitradio ty nejlepší hity na pondělní odpoledne. Já jsem Jirka Pelnář a tohle je Miles Smith.

Tina a Rytmus s hitem Příběh, tady u nás na Hitrádiu. Jo, Příběh. Další luxusní Příběh píše naše wimbledonská šampionka Linda Nosková. Sledujete tenis? Jestli ne, tak vůbec nevadí, to je v pořádku. Ale pokud ano, tak určitě víte, že Lindu čeká další extrémně náročný zápas své kariéry. Linda Nosková se v noci totiž dokázala v uvozovkách řečeno prostřílet do čtvrtfinále dalšího Grand Slamu, US Open. Teď ale tedy čeká mašina, kterou na tomhle turnaji 2 roky nikdo nezastavil a jde si pro svůj zlatý hattrick. Světová jednička Arina Sabalenka. To znamená, že když se to podaří, tak Linda buď zase připíše dějiny, anebo se tak trošku jakože rozbije o běloruskou zeď, což je vlastně dost trefný přirovnání, protože odvracet dělat tyhle holky, to je asi jako chytat cihly v letu. Tak věříme, že uvidíme senzaci roku místo rychlé demolice a budeme držet palce. Linda bude po třetí v kariéře hrát proti Arině. Zatím se jí to nepodařilo jí porazit, tak ale všechno je poprvé. Tak posíláme i hit The First Time. Poprvé, Damiano David.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

0: Jedna narozeninová na Hitrádiu Flipside Happy Birthday. Jestli máte dneska narozeniny, tak my vám samozřejmě přejeme všechno nej, o tom žádná. Ale zároveň si říkám, že jste si nemohli vybrat lepší den pro oslavu narozenin. Nejde o to, že je pondělí, jo, to vůbec, ale že je světový den salámu. To mě baví dost. Jinými slovy, dneska můžete, co můžete, dneska musíte mít všechno a všechny, jak se říká, na salámu. Jo? Nenechte se nikým a ničím rozhodit a platí to pro nás, pro všechny, i když narozeniny dneska nemáme, je světový den salámu, takže mějte prostě dneska všechno na salámu. Buďte úplně v klidu. Jo? Nervy tím pádem můžeme udržet na úzdě. Pohoda, ono to taky budete potřebovat zhruba tak za hodinku a půl, dvě hodinky, až nám začne i nějaká dopravní špička. Tak říkám si, když teda máme mít dneska všechno na salámu, chtělo by to i nějaký výjimečný hit. Ještě takhle odpoledne, tak co bychom si mohli dát? Co tohle? Ten Sharp, já to úplně vidím. Normálně si v práci sedněte, dejte nohy na stůl, až přijde šéf, řekni, ale dneska je světový den, já musím, jo? Tak pa. A k tomu poslouchejte Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
9: Dny Merian v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merian Lounge v Brně 18. až 21. září.
10: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
12: Na kraji zamíchej a
13: dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Zdravím, jsem tady zase, váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru, kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
6: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.

0: Yeah.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Huntrix na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut. Já jsem Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Rádio a já se ptám, znáte někoho, kdo vyhrál ve sportce? Ale jakože nějakou raketu, jo? Aspoň jedničku, jakože milion minimum. Já ne. Ta pravděpodobnost je opravdu malá. A vlastně úplně stejné je to i v hudbě. Když máte štěstí, tak nahrajete jeden single, trefíte jackpot a máte vystaráno. A jste v pohodě. A přesně tohle se povedlo dánský skupině Ten Sharp. Začali hrát na začátku 80. let, jo, tak si jako pobrnkávali, nic extra. No a potom v roce 91, tedy na začátku 90. vydali hit You a od té doby jsou za vodou. Jako nezávidím, přeju jim to a děkuju, že takovýhle hit vydali, protože tohle je přesně ten hit, který vám zlepší náladu. A proto je tady na Hit Rádiu.

Na Hit Rádiu ve 13 hodin 45 minut. Pokud pracujete jako řidič nebo řidička MHD, tak teď dobře poslouchejte, protože tady mám příběh, který se stal v Polsku a myslím, že až ho dopovídám, tak budete tleskat ve stoje. Normálně v Polsku teď vyzkoušeli nový způsob, jak nakládat s vandaly. Tramvajáci tam chytili v depu sprayera, jak tam maluje na jednu jejich mašinku, jo? Tak ho čapli, chytili ho, vzali řetěz. A teď to není sranda. Normálně řetězem ho přivázeli k tramvaji a že ho nepustí do té doby, dokud to po sobě nevyčistí. Jo? Takže sprayer se nejdřív stekal, vyhrožoval policajtama, soudama, potom plakal, pak prosil a nakonec teda vzal rejžák a celý to svoje dílo, celou tu tramvaj vydrhnul. Když přijela policie, tak ho normálně

0: Máte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alfa Labs. Nyní nově i v Brně.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavma. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
6: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul. Prostor bez limitů.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Vážení posluchači, během září nás čeká 10 setkání s vámi, obyvateli příměstských částí Znojma. Přijedeme za vámi na Hradiště, do Přímětic, Kasárny, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Chceme přijít přímo za vámi, vyslechnout si vaše připomínky a nápady a společně hledat možnosti, jak věci posouvat dál. Budeme rádi, když přijdete. Konkrétní termíny, časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu Beyoncé is it an Halo, tedy svatozář. Tak pokud sedíte v autě a už začínáte rozvážet děti do kroužků, anebo je akorát vezete ze školy, tak chápu, že tu svatozář musíte mít taky. Tak to je píseň pro vás. A jak se teď kde jezdí, tak to vám řekneme. Je tady doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Spálené ulici je silnice uzavřena, a to kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. VZP chce přilákat mladé lékaře do míst, kde jich je nedostatek. Nabízí jim stipendia. Jaká je podmínka pro získání peněz? Doplní mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Vzdělávání působit v některé z vybraných lokalit alespoň 5 let mohou od VZP získat téměř 500 000.

0: milionu korun. V letošním roce se stipendia týkají budoucích pediatrů, praktiků a dětských psychiatrů.
1: Zájemci se mohou hlásit do poloviny října. V Klecanech u Prahy dnes dopoledne hořela v průmyslové hale trafostanice. Těžce zraněný je jeden člověk, kterého do nemocnice přepravil vrtulník. Požár je uhašený, okolí zasaženo nebylo. Samo se evakuovalo 160 lidí a objekt zůstává odpojený od elektrické sítě. Muž v Dánsku při práci na zahradě objevil největší vikingský poklad. Při stavbě nové terasy narazil na hliněnou nádobu ukrytou v zemi, pravděpodobně už v 9. století. Obsahovala více než 700 stříbrných předmětů o celkové hmotnosti 20 kg. Nález je třikrát větší než dosud největší podobný poklad objevený v Dánsku. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Září je v Brně už po druhém měsícem lokální produkce. Jihomoravská metropole tak upozorňuje na farmáře a producenty z města i okolí a na to, proč má smysl nakupovat potraviny z regionu. Vydat se můžeme na farmářské trhy a ochutnat místní produkty. Brno také vydalo kuchařku pro školní jídelny, využívající lokální suroviny.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Obloha je oblačná až polojasná, pršet ale nebude. V Brně a na jihu Moravy naměříme až 27 stupňů Celsia.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
4: Ve 2 hodiny odpoledne a pár minutek k tomu posloucháte Hit Radio. Je před námi další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. Vždycky takhle ve 2 hodiny se tady na Hit Radio povídáme naprosto bez obalu. Občas je to velmi tenký led, občas mám pocit, že slyším, jak pod náma kčupe, ale dobrý, ještě pořád nám to nikdo nezrušil, takže ještě pořád si můžete klidně vy v rádiu říkat opravdu, co chcete a co si o tom myslíte. Vědci mají pro nás zase další téma. Které to je, uslyšíte za chviličku. Dáme jeden hit a pak jdem na to.
3: Hit Radio City Brno.

0: September Cry for You, posloucháte Hit Radio, 14 hodin 8 minut.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a máme tady téma pro dnešní den.
1: Vědci
0: tvrdí, že šéfky jsou klidnější a vnímavější než šéfové. Je to pravda? To je vlastně docela jako zajímavý téma, protože nad tím jsme možná nikdy ani nepřemýšleli. Šéfky jsou klidnější a vnímavější než šéfové. Máte šéfa nebo šéfovou? Zažili jste někdy, že jste v práci měli šéfa a v jiný práci šéfovou? Já ano. A teď nad tím vlastně jako přemýšlím, že je to vlastně jako pravda, protože když jde člověk na kobereček a jde k chlapovi, tak je to asi jako jiný, než když jde k tý šéfový. A zároveň se šéfoví, když člověk už potom má jakoby lepší vztah, teď to nemyslím vztah šéf a sekretářka, ne až takhle dobrý vztah, ale myslím, jakože už třeba jste nějakou dobu jako tam zaměstnaný, tak je pravda, že možná ty ženy dokážou být asi jako vnímavější i k nějakým našim rodinným problémům, že dokážou něco víc jako přejít, nebo naopak jsou to prostě jako víc pumy, jak se říká, neodpustí nic, jsou drsnější. Já nevím, co vy na to? 777-937-777, tohle mě fakt zajímá. Na WhatsApp Hitrády a můžete psát zprávy, klidně posílejte hlasovky. Jestli souhlasíte s tím, že
1: vědci
0: tvrdí, že šéfky jsou opravdu klidnější a vnímavější než šéfové.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio a řešíme tady dneska téma, že
2: vědci
1: tvrdí, že ženy jsou jako šéfky klidnější a vnímavější než šéfové. Co vy na to? Do nás právě co posíláte na WhatsApp. Tomáš píše, ahoj, tak já nesouhlasím, měl jsem v pohodě šéfa a teď máme druhým rokem novou ředitelku a je to symetrika, který se obloukem vyhýbám. Štěpán, taky bych neřekl, že jsou vnímavější a nechápou vtípky. Měl jsem super šéfa, v kanclu byly prdelky, dobře jsme pokecali, teď je tady zábava jako v márnici. Díky za zprávu. Terka píše, ahoj, naprosto souhlasím. Máme šéfovou, která je jako naše druhá máma. Je zlatá, chápavá, ano, trvá na pracovní morálce, ale nebojím se jít do kanceláře. Její zástupce je naopak šovinista s uchylnýma poznámkama, toho bych zase za šéfa nedala, to bych radši podala výpověď. Je vlastně ještě možná taky pravda, že záleží i na tom, jestli jste chlap nebo žena. Jo, a podle toho máte vlastně i vztah s tím šéfem, že jo? Protože ženy k šéfové, ženské, tak budou mít možná blíž, než zase jako chlapy a naopak, no. To je těžký, těžký, co dál? Ahoj, já bych řekla, že je to sporné a že prostě záleží na povaze člověka a na situaci, která se řeší. Zažila jsem různé šéfy a šéfové a úplně s tímhle výrokem nemůžu souhlasit. Zdraví Jana. Ano, děkuju. Ještě tady koukám na jednu rychlou zprávu. Zdravím do rádia. Já jsem stavař a většího narcistu, než je moje šéfová, jste ještě neviděli. Ale popravdě je lepší než jakýkoliv jiný šéf, co jsem měl. Zdraví Petr. Dobrý. Tyjo, ženský na té stavařině stejně, co? Já to chápu, že je šéfová. Jestli... Ty zase tady mám ten debilní humor, ale prostě jako pokud jako ví, jak to postavit, tak ať vám tam šéfuje, viď?

0: Lady Gaga, Abracadabra na Hit Radio, za chviličku Dua Lipa a také Mandraže.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme udělat tečku za dnešním tématem, kdy...
1: Vědci
0: tvrdí, že ženy jako šéfové jsou více vnímavější než muži jako šéfové. Tak ze všech zpráv, které posíláte na WhatsApp 777-937-777, tady na závěr vybírám jednu a je tady napsáno od Jitky. Ahoj, já sama jsem šéfová a ráda bych někdy byla vnímavější, ale pořád mám pocit, že se v mužském světě musím více snažit. A tak jsem i přísnější. Někteří kolegové mě ze začátku nebrali vážně, a tak jsem si respekt musela vydobít. Možná mám teď více nemilých přezdívek, ale jinak to nešlo. Tak, pojďme udělat rezumé. V tomhle případě si myslím, že...
1: Vědci
0: nemají pravdu, protože ženy by třeba chtěly být vnímavější jako šéfové, ale asi nemůžou. Tak, děkuju za všechny zprávy, které jste posílali. Dneska bylo takový jako lehčí téma. Těším se na zítra, co vymyslíme. No a samozřejmě, že ve středu nebude chybět v tento čas pravidelná rubrika, a to naše ruleta dvojsmyslů. Tak uvidíme, co vymyslíme do středy. Za chvíli další hity. Díky za všechny zprávy, které píšete.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: zeď. Pipit! Dny Merriam v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merriam Lounge v Brně. 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
0: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
5: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
6: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Ahoj.
2: Dobré ráno. Ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nechty. Máš to pod kontrolou takhle, jo? Teda její nechtíky.
3: No jasně. Oni, když jsou zarytý dozad, tak je to fajn, že jo?
4: Tak jo.
2: Tak jo. Pájo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
3: Varšava.
2: Maďarska. Máme jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
3: Na co?
2: Bu. Bu.
4: Jako kráva. Bu. Pojď, Pájo.
2: Pojď, pojď. Bu.
4: Bu.
3: Bukurešť.
2: Ne. Pájo, tak nechtíky, než takhle. Tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
3: No jo, se mi dá nic dělat.
2: Ale zkus to zase příště.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Pepa s hitem Houdini, velmi dobrý kouzelník. No a dneska, i přestože je pondělí, tak vás také čeká velmi kouzelné odpoledne. Stačí, když dál budete poslouchat Hit Radio. Nejen, že pro vás po 15. hodině máme další skvělý hity. Po 15. hodině tam bude například Last Goodnight, taky Coldplay. Těšit se můžete dokonce i na chaos a vodopády. Boží, na to se těším, to akorát budu někde v odpolední špičce v autě, tak vodopády ty se hodí, tak pokud na tom budete úplně stejně, tak dál určitě poslouchejte Hit Radio, protože aby jsme neměli zbytečně moc velký nervy z té odpolední špičky, tak si můžeme taky zlepšit náladu naší odpolední show, která se na vás těší už od 15. hodiny.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Taky se vám po tom víkendu nic nechtělo?
3: Je tady moje oblíbené bídné pondělí.
2: No jo, bídné, ale my ho přeměňujeme na to nejlepší pondělí v týdnu. My dva jsme na značkách Brno a celá Jižní Moravo, připrav se, startujeme přesně v 15 hodin.
3: Nová odpolední show s Davidem a Peťou.
1: Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé Jižní Moravě. Odpolední.

0: Alex Warren na Hit Radio ve 14 hodin a 45 minut, někdo tomu taky říká 3/4 na 3 a já tomu říkám nejvyšší čas odejít a předat žezlo a tady štafetový kolík našim kolegům z odpolední show. Máte se na co těšit po 15. hodině. Zítra ve 12 se na vás zase budu těšit já tady na Hit Radio. Ve 12 nám začnou opět srdcovky, dalších 5 legendárních hitů. Ty dnešní byly velmi specifický vzhledem k tomu, že tady dneska vzpomínáme na rok 1996, kdy právě v tento den 7. tak se tady odehrálo něco, co zanechalo stejnou stopu, nesmazatelnou, jako zanechal i Neil Armstrong na měsíci. Prostě Michael Jackson v Praze odstartoval své legendární světové turné a my jsme byli tou první zemí a prvním městem, kde to všechno začalo v roce 1996. Kdybyste chtěli, tak dneska na Hit Radio 90 od 18 do 20 hodin dvouhodinovej záznam z koncertu právě z roku 1996. Zítra se na vás budu těšit, zítra v srdcovkách možná i tenhle hit. Lighthouse Family High, kdybyste ho zítra nestihli, tak ho dneska uslyšíte ještě do 15. hodiny tady na Hit Radio. Tak se smějte.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme ji na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
6: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
7: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
8: Pipit. Dny Merien v Krkoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 20.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. Bývají

0: www.brně.cz.
1: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
4: Co to zas po pájsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
7: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
8: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
9: A Jirka Krhut.
8: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
9: Přesně tak, 27. října a?
8: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
9: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
10: Jen si duši nepořeš.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Z Lighthouse Family jsme doputovali až k 15. hodině. S vámi v tuto chvíli za mikrofony už David Máčela a Peťa Tomanová lomeno Březinová. Ahoj, vítejte!
1: Krásné odpoledne, máme tady pondělí a pokud vám přijde, že jsme až moc v pondělí pozitivní, tak to my vždycky, když se vidíme takhle po víkendu.
0: Já jsem čekal, že řekneš, tak to se brzo změní. Nezmění. Minimálně ty následující 3 hodiny, to bude fantastické. Jestli je to fantastické i na silnicích, těžko říct. Já jsem autem nejel, jo? Mm-hmm. Já mám auto v servisu od dneška, takže jsem jel po dlouhé době šalinou. A co jsem tam všecko viděl, tak to vám řeknu hned po 15. hodině. Ale jak to tam vypadá aktuálně z pohledu teda nehod a dalších situací, tak třeba D1 hlásí problémy na 206. kilometru směrem od Vyškova na Brno, bouračka osobního auta, nehodu vyšetřuje policie. Jeden pruh je úplně neprůjezdný a kolona má tady asi zatím necelý kilometr. Jinak pro tuto chvíli je docela všecko v pohodě, tak vám popřeju jenom šťastnou cestu a pokud byste měli cokoliv dalšího, stačí se ozvat na náš WhatsApp.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City Brno.
1: Hezké odpoledne, v 15 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Vláda teď nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko. Řekl to dnes po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. V Česku začalo letecké cvičení s mezinárodní účastí Ample Strike. Zapojí se do něj asi 600 českých i zahraničních vojáků a 26 týmů předsunutých leteckých návočích z 19 zemí. Cvičení potrvá do 17. nad Oslavou a Českých Budějovicích. Vojáci budou využívat také vojenský újezd Boletice a kasárna Bechyně. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Sympatie tomuto návrhu vyjádřil na své síti Truth Social. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli. No a fotbalisty pražské Slavie opouští brankář Jindřich Staněk. 30-letý český reprezentant zamířil na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazimu. V zimě se nicméně může do Edenu předčasně vrátit. Úřadující ligový mistr o tom informoval na sociální síti X.
2: A pokud to šupají, jdíte zprávě.

0: 7 a jdete směr zastávka Šaliny, no tak máme pro vás ještě aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
1: Krásné odpoledne všem posluchačům Hitradia City Brno. Doprava na území města Brna je prozatím klidná. Komplikace evidujeme na linkách 30, 49 a E50, kde zpoždění může dosahovat až 15 minut. Současně počítejte se zdržením na linkách 1 a 3, kde vlivem jednokolejného provozu v Komíně se zpoždění může vyšplhat až na 7 minut. Ostatní spoje MHD jedou se zpožděním maximálně cca 7 minut. Více informací nejen o aktuálních mimořádnostech, ale i o probíhajících výlukách naleznete na naší webové stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. Přání pěkného dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
0: Pojďme se podívat tomu dnešnímu počasí na zoubek. Máme aktuálně 24 stupňů, v Brně a okolí máme oblačno a zataženo a to zataženo nám vydrží až úplně do večera, do západu sluníčka. Večerní teploty nám ukáže něco okolo 15-16 stupňů, no ale pozor, jo. Zítra tady bude letní záchvěv, má být 30 stupňů a úplně jasno. Takže koupáky budou praskat.
2: Hit Radio City Brno.
3: Tady je David Máčela, Peťa Březinová. Startujeme společné odpolední vysílání dneska druhý týden.
0: Školy.
3: Druhý týden školy, druhý týden našeho odpoledního vysílání a já doufám, že máte lepší pondělí než jeden pán, který do sebe v Šalině normálně klopil láhev nějakého šumivého vína.
0: Prizonty?
3: No asi, ale prostě ne jeden, že by se jednou napil. Třikrát to tam do sebe

0: Startujeme druhý týden nové odpolední show Hit Rádia City Brno s Davidem a Peťou. Díky moc, že jste u toho. Tak co, jak vám to dneska v práci šlo po víkendu? Chtěl po vás někdo něco? Otravoval vás někdo s nějakým úkolem? My dva jsme si řekli, že vás v tom nenecháme a že ty úkoly budeme plnit taktéž. A začínám dneska já. To znamená, že já zadám Peti nějaký úkol a ona se toho musí zhostit. A protože dneska, přátelé, máme den vousů, tak jsem si řekl, že by Peťa...
1: Jakože mám vousy, jo?
0: Ne, Peťa nemá právě vousy, ale říkal jsi si, že bys mě napřed jako mohla oholit. Mm-hmm. Jenže když se na mě podíváš, tak zjistíš, že těch vousů tam nemám moc.
1: A tak
0: že...
1: pěstuj si to nějakou dobu už, ne?
0: Hele, mně stačí, když bouchne někdo doma dveřma, víš, třeba průván, všechny chlupy mě odpadají, všechny vousy, takže já jsem oholený raz, dva. Ale budeme teď volat někomu, já jsem Peti totiž zadal, že musí zavolat do jednoho z brněnských barberů a musí poprosit o ostříhání nebo o oholení také psa knírače. Takže
1: pojďme na to,
0: jdeme zjistit, jak se toho Peťa zhostila. Peťa se toho nezhostila. Ona se zalekla toho. Tak Peťa se toho zhostí za chvilku, teď si dáme muziku. Vydržte!

0: Vaše Hit Radio City Brno, odpolední show David Peťa a my jsme se rozhodli, že dneska s váma probereme den vousu. Proto jdeme volat do jednoho z brněnských barberů, respektive jde tam volat naše kolegyně Peťa Tomanová, Peťa Březinová.
1: Ještě to je strašný zvuk.
0: Co? Tak pánové, jestli chodíte do barberů, tak vám tenhle ten zvuk je určitě povědomý, ale teď už Peťa, která dostala ode mě jeden důležitý úkol, a to sice zavolat tam, objednat svého psa, knírače na stříhání. Takhle to dopadlo.
1: Tě zabiju.
2: Zdravíčko, je na holičku, je?
1: Dobrý den, tady Petra Březinová. Já mám na vás dotaz, jestli bych k vám mohla objednat svého manžela na střih vousu, jenom to děláte?
2: Ano.
1: Super, super.
2: A na jaký den?
1: Který den jako máte volno? Protože co nejdřív ideálně, on už to má hodně zarostlý.
2: Klidně zítra.
3: Nemám, co kecáš?
1: ale má. A prosím,
3: mám to dobrý.
1: Jste blbec. Tak klidně zítra.
2: A na ráno?
1: Jo, na ráno. A to se nám bude vyloženě hodit, protože on půjde rovnou venčit psa. Myslíte, že by s ním mohlo jít i jako náš knírač? Zastřihli byste i toho knírače trošku? Protože mě ho tam nikde nechtějí vzít jako v salonu.
2: No, já objednám vašeho manžela a nevím, jak to tady budu mít právě kluci, no. Jestli ho vezmu právě.
1: Pardon, ne, jakože teďka si děláme trošku stranu, my jsme z Hit Rádia City Brno dneska jeden vousu, takže vám přejeme krásný den vousu.
2: Jo, super, ok, děkujem. Super.
0: Ale ostříhali byste toho knírače, jo teda?
2: Jasné.
1: Tak já přijdu někdy s čivavou potom teda.
2: Může být.
1: Tak moc vám děkujeme, přejeme krásný den.
2: Taky,
1: naschle.
0: Naschle. Naschle.

0: Tohle je takový ten rytmus na start týdne, víš, ani ne moc, ani ne málo, prostě tak něco akorát, nemůžeme přece do toho pracovního tempa jako naskočit jako nějak brutálně moc rychle.
1: No jasně, a spousta lidí neví, co to znamená tak akorát, jakože někdo umí jenom moc, anebo málo, nebo vůbec.
0: Ne, tak něco mezi tím, my vás to naučíme, možná i naše hity vás k tomu přinutí. Už se to na nás malinko začalo všecko sypat, možná, že po vás někdo něco chtěl dneska, že jo, po víkendu, vy nemáte náladu, jste ještě takový jako ospalý, bez energie, a teďka šéf, udělej tam to, kolega chce po vás, abyste mu udělali kafe. No prostě je to samý úkol. A my jsme si řekli, že na start týdne v odpolední show budeme mít úkoly i my dva. Budeme si je navzájem dávat.
1: No a ty jsi mi dal takový úkol, že jako bude ho těžké překonat, protože jsem měla zavolat do Barbara a objednat na stříhání kníraček, který ho nemám.
0: A který ho asi Barber úplně nestříhá, že jo?
1: Jo, ale jako pan chtěl, byl dobrý, jako hrál to s náma, dobrý. Nebo hrál, on jako nevěděl, která by je. Ale my jsme se pobavili, doufám, že i vy. Takže já potřebuju pomoc nějakým úkolem, který dám potom Davčovi. Tak kdybyste byli tak hodní té lásky a vymysleli něco pikantního, jo, tak nám posílejte svoje názory a svoje nápady na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Budu moc vděčná.
0: Måneskin, Rose, Bruno Mars, už za chvilku.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Paráda! Já vidím!
6: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
7: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
8: tak Mironet!
10: Klikni dvakrát!
11: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
12: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
11: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
12: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
16: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
17: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne?
10: Přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: legendární chaos v odpolední show. I takhle může znít vysílání Hitrádia City Brno. Tak co, už jste si povyprávěli v práci nebo s kamarády víkendové zážitky? Řekli jste si, co jste prožili, jaké to bylo, jak jste se měli?
1: Já jsem se měla krásně, protože jsem zůstala v Brně, nemusela jsem nikam pryč, ale byla jsem hezky u Vaňkovky, že tam byly burgery, že to bylo fajn a bylo tam spousta Brňáků.
0: Kde je jídlo, tam je i Peťa.
2: Jo, to jo.
0: Burgery, to je něco, co k Brnu patří. Ty jsi to tady už několikrát říkala, že vlastně Brno je kolébkou burgerů, že tady vlastně Burger Street Festival odstartoval. Tak co, předvedli se Brňáci? Vlastně potvrdili to, co se o nich říká, že jsou to burgerholici?
1: Jasně, oni jako vyjdou, vím jako, že je to potvrzeno léty, že oni vyjdou, i když je škaradě, i když je vedro, prostě vždycky jako po tom burgeru šáhnou. A jako tady, jako co jsem se bavila s jedním pekařem, jo, který jako dodává bunsky až jako na Slovensku a všude možně.
0: Tedy říká, housky, aby bylo jasno?
1: Ano, no jako on se tomu říká bunsky.
0: No tak ale někdo to třeba neví.
1: No, ano, ano.
0: Moje mamka třeba neví, co je bunska.
1: Pravda. No. Bunska neboli bulka. tak říkal, že v Brno, že tady jsou jakože nejlepší snad burgerany vůbec. V Česku.
0: Dobře, tak to jo. Ale ty jsi to neměla jenom o burgerech. Ty jsi tam ty lidi i zkoušela, že jo? Tak trošku z něčeho.
1: Já jsem tam měla právě, že ty Brňáky, já jsem si řekla, hele, tak jestli vůbec znají to naše Brno, když tady tak jakože chodí všude po možných restauracích a tak, to, že jako jsme gastroholici, tak to víme, ale jestli známe naše historii a normálně Brňáci mě mile překvapili, jo. Skoro všichni věděli, proč z brněnského Orloje vypadává kulička v 11 a ne ve 12, jo, to viděli všichni. Ty bys to taky věděl určitě, že jo, a to nejsi Brňák.
0: Den Brna.
1: Ano, Den Brna, Švédové, obléhání Švédů a jako taková les, takže proto v 11. A nebo, proč je na Jakubáku, jak je tam ten krásný kostel? Já vím, že vy tam chodíte třeba za něčím jiným, jo? Ne obdivovat kostel, ale patníky, ale kdybyste obdivovali kostel, tak víte, že na jedné straně je tam takový hezký mužíček a on vyšpuluje zadek směrem na Petrov. A oni dokonce věděli, proč tam je ten mužíček.
0: No a proč?
1: On tam je proto, že když jako se ten kostel stavil, tak někdo stavil Petrov a někdo stavil Jakubák, jo. A oni mezi sebou jako nějak tak jako se haštyřili a bojovali a potom nějak někdo z toho Petrova vyštípal toho stavitele z Jakubáku, takže on jako nakonec si řekl, OK, já vám tady nechám tady takový malý dáreček.
0: Vidíš to, takže Brňáci prostě ví, tuší, zajímají se, takže nesklamali. Tak Brňáci, děkujeme, že jste opravdu těmi pravými Brňáky. No a pokud byste třeba i vy měli nějakou zajímavost, která by mohla zajímat ostatní Brňáky a nemuseli by ji znát, nebo nemuseli vědět ty historky, tak jsem s tím 720 890 848, náš WhatsApp, který můžete kdykoliv probnout. Jo.

0: Green Day a vaše Hit Radio City Brno. Ještě se vrátíme do víkendu, tedy do včerejšího večera, protože pokud máte doma televizi a nemáte tady ty OnePlaye a Netflixy a podobné záležitosti a sledujete normálně klasické programy, tak se tam určitě včera viděli na nově i Studnu, tedy první díl nového seriálu, který vlastně se vrací k tomu velkému tragickému případu jedné rodiny. Určitě si vybavujete 30 případů majora Zemana a ten legendární díl se stejným názvem, tedy Studna.
1: Ale my už jsme vlastně ten jeden díl mohli vidět v rámci festivalu, filmového festivalu, seriálového festivalu Serial Killer.
0: No a to už je ale 2 roky zpátky, takže až po 2 letech vlastně teďka se to dostalo na televizní obrazovky a to nás jako napadá, že být váma, tak si pohlídáme ten letošní Killer, tedy mezinárodního seriálového festivalu, který je u nás v Brně. Což je naprosto skvělá zpráva.
1: A hlavně to nemá jako období. Bude to tedy, abyste si to zapsali do deníčku 23. až 28. září. A vemte si, že sem přijedou jako lidi z Netflixu, aby se podívali na to, co by chtěli zařadit. Vždyť to je jako pecka, to je úplná bomba. Jako za mě to předčí Karlovy Vary. Jako.
0: No hlavně nás, jo až tak, jo. No já jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Ne, už vím. Hlavně vlastně tady můžete zažít a vidět zase předpremiéru něčeho, co poběží za 2 roky v televizi. Můžete být vlastně jedni z prvních, kdo něco takového uvidí. Takže buďte u toho serialkiller.cz. No a my u toho samozřejmě budeme. Tak dáme prostor muzice. Nickelback, Taylor Swift, ještě před zprávami.

0: Krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv. Už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
5: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
10: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
11: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
12: Potřebuješ.
11: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
12: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
13: Hakr.brno.cz.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
16: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
17: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
18: Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hitrádiu City Brno. S váma David,
1: taky Peťa.
0: Peťa s plnou pusou zase. Čím se nadspáváš? Ty nejsi přijezená burgeru z víkendu, nebo co?
1: Ne, právě, že já musím teďka doplnit to. Ovoce, zeleninu.
0: Vitamíny.
1: Já nevím, jak to máte vy třeba, posluchači, máte to stejně, klidně napište. Já třeba, když si nedám denně tak jako 200 gramů zeleniny, tak jsem úplně marná.
0: A teď si představ, že existuje i někdo, kdo zeleninu nejí.
1: No, tak to je mi vás líto.
0: Mně je líto zase třeba řidičů, kteří teďka jsou ve Znojmě a jedou po Přímětické ulici, protože směrem z centra boural motorkář a samozřejmě, že se projíždí jenom jedním pruhem, takže se stopro zdržíte. Nehoda je se zraněním, přejeme si a doufáme, že motorkář bude v pořádku. Dívám se ale také na problémy. Tady. Chodec se pohybuje na D1 na 199. kilometru a to je taky velmi nebezpečná situace ve směru z Brna na Vyškov. Tak zpomalte šťastnou cestu, jinak mimochodem, já jsem dneska jel ze Zlína, jsem do Brna a klasika, já jsem dlouho nejel ze Zlína do Brna v pondělí ráno, no nechceš to zažít, protože všechny cesty do Brna ucpané jak blázen.
1: Jo, a vem si, jak já jsem se včera rochnila, když jsem včera večer, jakože neděle večer, tak si řekneš, nezaparkuju absolutně před barákem a já tam asi 5 míst volných. Já říkám, tak všichni asi jsou ještě dovolenkáři, nebo co?
0: A vraceli se až dneska ráno.
1: Jo.
0: Šťastnou cestu.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Rádia.cz Hit Radio City Brno.
5: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Návrh státního rozpočtu na příští rok projedná 17. září tripartita. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Dodal, že požádal ministra práce Aleše Juchelku, aby tripartitní zasedání svolal. Uvedl, že vláda rozpočet schválí v pondělí 21. září. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Se potýká se suchem, kdy nejhorší situace je na Moravě a v části jižních Čech. Půda na Moravě je do hloubky 1 metru stále téměř vyschlá. Problém je hlavně v hlubších vrstvách. V dalších 9 dnech se přitom čeká jen minimum srážek. Několik milimetrů může přinést fronta ze středy na čtvrtek. 7 indonéských letišť, včetně 2 v Jakartě, zůstává kvůli erupci sopky uzavřených. Provoz se týká i hlavního letiště Soekarno-Hatta. To má být uzavřené nejméně do půlnoci místního času, informuje o tom agentura Reuters. Belgické basketbalistky porazily na mistrovství světa také Austrálii a jsou ve čtvrtfinále. Dolali 80-68 a vyhráli tak třetí zápas. Jejich hlavní hvězda Emma Messemanová přispěla k vítězství 22 body, 10 doskoky a 8 asistencemi.
1: A ještě tady máme aktuální info přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna. Voláme Honzovi Adamcovi.
6: Komplikace evidujeme na linkách 30, 44, E50 a 84, kde zpoždění může dosahovat až 15 minut. Současně počítejte se zdržením na linkách 1 a 3, kde vlivem jednokolejného provozu v Komíně se zpoždění může vyšplhat až na 10 minut. Se zdržením počítejte také na území městských částí Židenice, Slatina a Černovice. Spoje projíždějící těmito oblastmi jsou zpožděny až o 15 minut. Více informací nejen o aktuálních mimořádnostech, ale i o probíhajících výlukách naleznete na naší webové stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. Přejeme krásné dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
0: Taky jste si všimli a taky vás tak moc děsí, že už je brzo tma?
1: Hele, já bych se ve všem hledala to pozitivní. Sice nám sluníčko zapadá 19 hodin 24 minut, ale vemte si takový prosinec, to ve 4 odpoledne už je tma jak v pytli.
0: Takže zatím dobrý.
1: Zatím moc dobrý. A stupně taky, měříme 24 stupňů v Brně a okolí, bude zataženo, je zataženo, ale zítra krásné jasno a 30.
0: Navíc, víš, co je dobrý, že v Brně se dá dělat spoustu věcí i za tmy. Nepotřebuješ
1: jako
0: světlo.
1: Jako například?
0: No, například vysedávat na Jakubáku.
1: Aha.
0: Svůj oblíbený Jakubák a ty to nevíš.
4: Hit Radio City Brno.
0: My ale víme, že zůstáváme dál s vámi. David, Peťa, nová odpolední show. Startujeme další hodinku. muzikou, třeba Cyrila, tady máme tady East 17. No a co probereme na začátku další hodiny?
1: Nového člena rodiny.
0: Nového, počkej, vašeho? No. Ty, že se nepochválila.
1: Ne, to ne.
0: Takhle rychle to jdeš, jak jsi měla teprve svatbu.

0: kdysi velmi úspěšní a oblíbení E17 na Hit Radio City Brno, comeback snad do 90. let, tohle je odpolední show s Davidem a Peťou a teď také z roboty. Možná, že i vy jste byli tady na brněnském výstavišti na festival vědy a techniky, kde jste si mohli zablbnout z roboty. No a u těch robotů ještě zůstaneme i teď, protože dost možná máte doma v kuchyni kuchyňského robota, klasika, že jo? Máš robota v kuchyni?
1: No právě, že ne. A chtěla bych, já zase potřebuju robota, který mi sám uklidí, jako to by se mně líbilo. Takový ten, co má mop a ještě k tomu vysavač.
0: No však robotické vysavače, ty existují.
1: Jo, jenomže to nemůžeš mít Prahy, no to nebudem do toho zabrušovat, no, ale prostě bych ho chtěla.
0: A až budeš mít dítě, tak dost možná se ti bude hodit robot, který ti to děcko pohlídá. A teď si fakt neděláme legraci, už ho dokonce i někdo vyrábí.
1: Jo, já jsem jako takhle, kdybych měla dítě, tak po něm šáhnu jak nic a to, že stojí 18,5 tisíce, by mi jako nevadilo, protože ten robotek, on teda vypadá, mně přijde, že vypadá jak nějaký mončičák. Jo,
0: mončičák, takový jo. Ty roztomilý obličeje.
1: Takový, jako že byste ho podrbali, jo, ale a ten má vychovávat naše děti, to je vtipný, že? On jakože má si s nima hrát, má s nima mluvit, to je takový to, na co třeba vy ani nemáte čas, že musíte třeba... Ani jako nestihnete vytáhnout dítě z trouby a už jako musíte jít do práce, tak možná pro tady tyto případy by ten mončičák mohl být dobrý. On jako si s ním bude procvičovat slovíčka, možná na něj bude i šišlat, prostě se o něj tak nějak jako postará.
0: Jako, ale všichni víme, že to je špatně, že jo? Že by to tak nemělo být. Přece tomu děcku bys měla dávat lásku, měla by se s tým mu věnovat a ne tam nastrčit nějakého robota.
1: No to jo, tak to vykládej teďka těm maminkám, co nás poslouchají, těm posluchačkám a už jim z toho trošku třeba někdy jako drpká.
0: A říká si, že by takového robota chtěli. No, tak jim říkala jsi tu cenu?
1: 18,5.
0: 18,5, skoro 20 tisíc, tak už jste si to rozmysleli, že? Už jste si to rozmysleli. No ostatně, jako je to tak, no, roboti nás malinko začínají nahrazovat, ale nemusíte se bát. Máme pro vás uklidnění, které nám dala v živém vysílání z Festivalu vědy v pátek jedna paní slečna, která se tam starala právě o roboty v jednom stánku.
2: S tím vývojem toho lidstva vždycky nějaké profese zanikají, nějaké vznikají. Zaniknou určitě nějaké profese, které nahradí roboty, ale zase vzniknou nové profese, které ty lidi budou muset ty roboty ovládat. Máme ještě čas, za nás to určitě nebude.
0: No, tak.
1: Tak jsem ráda, že jsem zjistila, že za chvilku zaklepu bačkorama. To je super.

0: slunce, co svítí díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co chytíš, nejde jenom vodu. Víři v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem.
1: Žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: To je prostě dobrý, jak máme ty písničky s něčím spojené, jo. Tohle je poetika, kterou vám dáváme na Hitradio City Brno, tu znáte z našeho playlistu velice dobře. A písnička Zkouším žít, to je ta starší a ta už hrála během covidu. A já si pamatuju, že tehdy jsem si dělal srandu, že ji přejmenováváváme, přejmenováváme.
1: Ano, přejmenováváme. ty jsi byl jak sekla deska normálně.
0: Já jsem si taky říkal.
1: To si někdo musel teďka vypnout a zapnout rádio, protože si myslel, že se to seklo.
0: Ne, to bylo jako, jak přejíždíš, víš, tak ten signál tak hapruje. No, zkouším žít, naskouším šít.
1: Roušku.
0: Protože všichni zkoušeli šít roušky. Pamatuješ na to?
1: Jo, já jsem teda naštěstí nešila, protože bych se přešila k sobě, jako. Ale jo. Jako bylo to hrozný. Byli jste takoví ti, jak to říct, takoví ti průkopníci, kteří třeba chodili venku bez roušky?
0: Hele, mně se ta rouška docela hodila. Víš, když jsem měl ráno vždycky v autobuse, jsem do rády, já jsem tehdy měl radní směnu, úplně tu brutálně radní směnu, od 6 do 9, tak jsem zíval. A takhle jsi nemusela si dávat ruku před pusu, jenom zívla, nikdo to neviděl.
1: A tady jsi mohla vyčistit zuby.
0: Tak, to je taky jedna z výhod.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
9: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
15: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
16: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy.
4: Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
16: Hitradio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Já jsem David, tady je taky Peťa se mnou a my jsme odpolední show Hit Radio City Brno. Ano, je sice pondělí, ale proč se už teď nenaladit na ten nadcházející víkend, co? No, bude nám hned líp?
1: Ano, vždycky je potřeba se na něco těšit. Jakmile se na nic netěšíte, tak to jste v koncích.
0: Ale já jsem slyšel, že když se moc těšíš, takže si neužíváš ten okamžik, který právě prožíváš, a to je taky špatně.
1: A já jsem zase slyšel, když se na něco moc těšíš, tak to nevyjde.
0: Takže se nebudeme těšit a jdeme za další písničkou, nebo
1: ne,
0: co?
1: Ne, probereme, co nás čeká samozřejmě.
0: Jo, přesně, ať si pěkně v tom vašem kalendáři už jako vyhradíte ten prostor na ty a ty akce. A tou jednou takovou zmiňovanou akcí, kde bude přítomno i Hit Radio City Brno a my se tam moc těšíme, je taky Den smečky, tedy Festival smečky na Mnější hoře v brněnské zoologické zahradě.
1: No jako, já si myslím, ty si říkáš, že se nejvíc těšíš, protože ty tam budeš s naším živým vysíláním na komentované krmení. A já jako, co by mě zajímalo, tak je přednáška o netopírech, jo? Že tam bude i ukázka netopíru. A já si, nevím jak vy, ale já se netopíru strašně bojím. A vždycky, když ho vidím, tak si prostě zakrývám hlavou, že se mě zaplete do vlasů. Ale to je největší mýtus, že jo?

0: Já jsem asi nikdy neviděl takhle jako.
1: Ty jsi neviděl nikdy netopíra. A teď chodíš na tenis, já jsem ho několikrát viděl, třeba že tam lítal nad kurtama na tenisem v Lučánkách.
0: Cože?
1: Jo, byl tam netopír.
0: To je jestřáb. Kdyby si chtěla vzít jestřábí oko. To nebyl netopír. No, když jsme u toho komentovaného krmení, tak já se dívám, že v pátek třeba budeme přítomní u krmení Mary Stepní. Mara tam bude, Stepní.
1: A já nevím, co to je.
0: Mara Stepní?
1: No, jako sob polární, který tam bude u půl jedenácté, tak toho znám. Jelena taky.
0: To je takový králík na vyšších nohách.
1: Králík na vyšších
0: nějaký
1: nohách.
0: Nějaký hlodavec prostě vysoký. No, vypadá jak zajíc.
1: Jo, vypadá, no. Podívejte se, jak vypadá Mara Stepní.
0: Mara, je to prostě Mara Stepní.
1: Ale tak třeba klukana poznáte i potně, že? Tak jako to vám nemusíme. Alpaku taky, že jo? Lama alpaka, je to lama, ne?
0: Mm-hmm.
1: Ano, lamička.
0: Velbloud dvouhrbý ve 14 hodin. Kdo ví, třeba když poprosíte Honzu Bedřicha, mluvčího brněnské zoo, tak se třeba i na tom velbloudovi můžete svést.
1: Jo, mezi
0: hrbama.
1: Jo, ale víte, to myslím, že jsou zrovna velbloudi, že oni v brněnské zoo čistě velbloudi vůbec nemají ohradu. A víte proč? Oni tam mají jenom takovej žlábek.
0: Ano, a trošku jako keř, ale ne takový ten velký.
1: No takovej žlab tam mají. A já si říkám, ty a oni jim neutečou, to je divný, že? A to je kvůli tomu, že oni se strašně bojí toho žlabu, takže oni prostě neutečou.
0: No, jenom to nezakřikně, aby nám Honza Bedřich za chvilku nevolal a neřekl, hele, velbloud se nám ztratil.
1: Volejte policii brněnskou.
0: Tak, přátelé, brněnská zoo, od pátku do neděle a festival Smečky. Teď Nirvana na Hit Radio City Brno.

0: Vaše Hit Radio City Brno, hezké odpoledne, bude 4:45 a David Peťa stále s vámi. No a pozor, už jste se dívali do kalendáře dneska, já věřím, že jo, v tuhle tu dobu už to snad každý ví, ale kdyby to náhodou někomu uteklo, tak dneska slaví Regina.
1: Ježíš, to ta Regina z Vyvolených, já třeba jako žádnou jinou takovou neznám.
0: Napadlo jo. Mě hned na první dobrou to, co tebe. Vyvolení a Regina, taková ta blondská, která se neustále hádala s Vladkem Dobrovodským, kuchařem z Brna.
1: No jako hlavně ona byla taky z Brna, že jo? A jde o, no,
0: to byl brněnský souboj.
1: No jasně, brněnský souboj.
0: To jsem nevěděl.
1: A jde o to, že já jsem někde slyšela, že ona jako někde tady bydlí na nějaké chatě, jakože je taková poustevnice, jo? A že je někde jako u Príglu a někde v Bystrci.
0: Fakt?
1: A tam si jako maluje své obrazy. Ale jestli máte jiné informace, tak klidně dejte vědět.
0: A třeba by mohla zavolat ona přímo.
2: No, první vítěz, první reality show v Čechách. Kdo je vítěz?
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
4: Za chvilku jsem zpátky. Jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
9: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
12: Potřebujeme obří mravence.
11: Svezeme ji na Jelenovi.
12: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
13: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. VTZ.
14: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezapomeňte. nezastavíš. Více na dětiraje.cz.
20: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací

0: I takhle může znít hit Radio City Brno. Blíží se 17. hodina, sní další zprávy. Chystáte se stavit nebo opravovat nebo dělat něco na vaší zahradě, Peti?
1: No ano, samozřejmě, proč se ptáš?
0: Ty budeš stavit, že jo? No. Barák, stavit.
1: Ano, ano.
0: Tak bacha na to, nebo bacha. V tom dobrém pozitivním slova smyslu, protože dost možná narazíš na poklad. Stejně jako jeden muž z Dánska. A další detaily přidáme právě ve zprávách za malý okamžik.
1: No počkej, to já nechci hledat poklady. Mně někdo řekl, že jestli najdu na pozemku kost, tak ji mám zahodit.
0: Kost zahodit?
1: Jo, nějakou starou, starodávnou kost.
0: Aby tě nestrašila?
1: Ne, aby tam nebyl.

0: je pohodinda, co tohle?
1: Jsi Shagim.
0: Na Hit Radio City Brno a s náma dvěma. S Davidem a Peťou odpolední show pokračuje, byť my to budeme muset přejmenovat asi na tuhle jako hodinu, jak postupně ten čas
2: plyne
0: a jak se bude stmívat dřív a dřív, tak budeme mít pocit, že už je to taková jako večerní podvečerní show.
2: Ježíš, nechoď sem s tím, já se na to netěším, až bude brzo to má. A tak aspoň jako na nás nebude vidět, no. Na nás vlastně není vůbec vidět, Peteru.
0: Ale můžeme tady nainstalovat klidně kamery. V každém případě zatím stále odpolední show, venku světlo, léto, teplo, takže ještě pokračujeme v tomhletom duchu. Jdeme na silnice, nejlepší dopravní servis Brna a okolí, Šlapanice, Čechova ulice, křižovatka se Švehlovou, srážka dvou osobáků, D1 hlásí problémy ve směru z Brna do Vyškova, bouralo tady osobní auto s nákladním, když jsme u toho já dneska po cestě z toho Zlína sem do Brna, tak taky mi nějaký exot prostě vyjel do mého pruhu, když jsem předjížděl prostě na poslední chvilku a to jsem byl teda fakt jako naštvaný, protože aniž by tam vyhodil blinker, ten vyhodil až úplně na poslední chvilku, tak už se prostě mě štval do toho pruhu.
2: A jak se projevila ta tvoje naštvanost?
0: No zatroubil jsem na něj.
2: Ha?
0: A Borec se na mě ani radši nepodíval. Tak už jsem zase v klidu. Znojmo Přímětická ulice směrem z centra, boural motorkář, nehoda se zraněním, projedete pouze jedním pruhem. Dávejte na sebe pozor a fakt jako myslete na to, že na té silnici nejste sami. To je velmi důležitý point, který bychom měli mít všichni v hlavě, když někam cestujeme. 720 890 848, náš WhatsApp, díky moc.
3: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Hezké pondělní odpoledne v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Příjemné letní teploty v polovině týdne ukončí výrazné ochlazení. Na naše území dorazí ve středu studená fronta s přeháňkami a bouřkami. V dalších dnech se pak budou denní mám 18 stupňů Celsia. Víkend meteorologové čekají také chladnější, ale tedy bez strážek. V Národním parku Šumava se do půdy dostaly toxické látky. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného se jedná o dědictví Československé lidové armády. Na odstranění problému se proto bude podílet také ministerstvo obrany. Podle ministra se škodliviny pravděpodobně dostaly i do podzemních vod. Jen dodám, že v prostoru Národního parku by tyto látky neměly být vůbec. A teď pozor, muž v Dánsku při práci na zahradě objevil největší vikingský poklad. Při stavbě nové terasy v městečku Rebild narazil na hliněnou nádobu ukrytou v zemi zřejmě už z 9. století. Uvnitř bylo přes 700 stříbrných předmětů o celkové hmotnosti skoro 20 kilo. Nález je téměř třikrát větší než dosud největší podobný poklad objevený v Dánsku. A hokejová extraliga se v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. 3. ledna odehraje 33. kolo v retrostylu. Týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. A nová sezóna, ve které budou mistrovský titul obhajovat Pardubice, začne předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem 15. září. Další zápasy se uskuteční o den později.
2: Stále mi tam svítí na našem teploměru 24 stupňů v Brně a samozřejmě okolí.
0: Co kecáš, svítí ti to na telefonu.
2: No. A tak telefon rovná se teploměr, to je úplně jedno.
0: Ale vidím zítra. Ten teploměr, tady z našeho studia je tam vidět mikrofon. Je tam vidět teploměr na zdi, ale nevím, jestli funguje.
2: No tak zítra.
0: A od zítřka máš za úkol, od zítřka budeš sledovat
2: ten teploměr
0: počasí
2: venku.
0: Jako hlavní meteoroložka odpolední show z toho teploměru venku.
2: Ne, tak já budu volat na hydrometeorologický ústav, ale oni už si zrušili infolinku radši, aby jim tam nevolali lidi.
0: Kolik má být zítra?
2: Zítra 30.
0: A bude svítit?
2: No jakože tak, že to nebude vydržet.

0: Radio City Brno.
1: Ale vy prosím ještě s náma vydržte. David, Peťa, plavky nachystat, zítra jdeme na koupáky spolu. Je, yeah, a zase jsem si tady nachystal dlouhý opener. Takže musíme říct i muziku. Lady Gaga, Mirai, Trips a pořád dokola.
2: No a hlavně někdo z vás, posluchačů, získal 5 litrů.
1: Jo, dneska jsme odstartovali s brusu novou hru pro vás.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Mirai Trips. Možná se ptáte dokola, jestli vám ta práce stojí za to, jestli jste si vydělali dostatečně.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ale nic nám do toho není, ale kolik jste si dneska vydělali v práci?
2: No přesně tak, chtěla jsem říct, jako co je ti potom, ale mě by to vlastně taky zajímalo.
0: Protože my nabízíme alternativu, která vás nebude nic moc stát, jenom vylézt z postele, případně pokud už budete v práci a budete na nohou, tak prostě dojít ke dveřím, otevřít a zjistit, jestli tam náhodou nestojíme my s penězi.
2: No, prostě jako 5 litrů můžete získat jenom za to, že vylezete před barák.
0: Jo, a dneska jsme tuhletu soutěž Kdopak to zvoní odstartovali ve snídaní šampionů. Jasmin s Michalem zvonili v našem vysílání, zvonili z Eteru. No a naše Káťa, ta už stála a stepovala před ničími vraty, před ničími dveřmi.
3: Přeju vám krásné dobré ráno. Dlouho jsem nestála s 5000 na ulici, tak jsem zvědavá.
4: Tak a nezvoní Káťa, která je na místě, ale zvoníme my tady zvonkem v éteru a na vás.
3: A kdybyste tápali, tak prosím vás sem tak, kdo nad hlavou drží 5000.
4: 30 vteřin. Odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová
3: s 5000. Máme ho!
4: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Takže, ano, takže Roman, tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho. Romane, tak já vás na chvilku pustím do snídaně šampionů, jo?
5: Roman, ahoj.
4: Romane, dobré ráno!
5: Dobré ráno.
6: Tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
5: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, protože jí mám. Tak ty brďo, tak já jsem to snad vyhrál.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Tohle vždycky rádi slyšíme. Doufáme, že i vy. Tohle jsou Black Eyed Peas. Tady je Hit Radio City Brno, odpolední show s Davidem a Peťou, a už se vám někdy stalo, že vám nějaký člověk zavazel v jízdě autem? A teď nemyslím úplně jako na přechodu, ale prostě, že vám třeba, já nevím, stál před vaším autem, vy jste se chtěli rozjet a on se třeba o to vaše auto opíral.
1: Mě někdo zavazel, když jsem chtěla zaparkovat, že tam někomu držel místo. To se mi opravdu nelíbilo.
0: No, tak něco podobného zažila i jedna paní v Brně, ne teda, že by se jí stalo to, co tobě. Bylo to mnohem horší, bych řekl. Víc nám řekne Markéta Skřivánková, mluvčí městské policie Brno.
2: Krásný den všem posluchačům Hit Rádia City Brno. Odjezd v Bratislavské ulice údajně znemožňovali na přelomu týdne řidičce Mercedesu dva neznámí muži. Přivolaným strážníkům vysvětlila, že 44-letý podnapilý muž ve společnosti svého o dva roky mladšího známého polehával na kapotě jejího vozu.
1: Polehoval na kapotě. Teď ta kapota je úplně nepohodlná, co tam dělal.
0: Třeba se jim líbila, líbilo to auto, ne ta paní, ale to auto. Třeba to byly nějací autofilové. Co ty víš? No, paní se samozřejmě nedala a začala je napomínat, co jako dělají. Jenže to se těm dvěma pochopitelně nelíbilo.
2: Starší z nich se prý rozčílil a údajně ve vsteku opakovaně kopl do přední části vozu. Jako důkaz ukázala 42-letá majitelka auta strážníkům viditelně poškozený držák registrační značky. Škodu odhadla na zhruba 100 korun. Mladší z dvojice se prý na její žádost přestal o auto opírat, údajně se ale hned vedle něj vymočil na chodník.
1: To je taky to. Není to moje auto, ale budu se o to opírat.
0: Takže auto se jim úplně nelíbilo, když do toho kopali. Prostě byli jenom ožralí, no. A neuměli se chovat, to je celé.
3: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj, Richarde.
5: Ahoj, Kuba.
4: Ty k nám chodíš ze Slevomatu s nejrůznějšími zajímavostmi, taky s inspirací, co s volným časem. Takže pochlubce, co tam máš dneska?
5: Mám připravený tři zajímavosti o Slevomatu jako o firmě. Google jsem a našel jsem vtipný věci.
4: Hele, to mám rád, to je zábavný, tak říkaj.
5: Hele, víš, jaké je Slevomat dneska v podstatě miliardový gigant?
4: No.
5: Tak víš, kolik byl vklad zakladatele Tomáše Čupra na jeho rozjetí? V podstatě nákup domény, základní server, spuštění. 50 tisíc korun. Jako, a všechno to bylo hotové za 10 dní a spěchali, protože věděli, že konkurence už se chystá taky.
4: No a jako vyplatilo se.
5: Jako dost. No a pak jsem našel taky úplně tu první nabídku na Slevomatu. V odlořádku má fakt číslo 1 a byl to otevřený voucher do kavárny. A ještě jedna zajímavost aktuálnější, která mi přišla taky brutál. Že, nebo tipni si, kolik procent Čechů a Slováků, který jedou do Polska, tam jedou se Slevomatem.
4: Člověče, jak to děláme ten pořad, tak si myslím, že to bude hodně. Třeba 30%?
5: No, 50%.
4: Tyjo!
5: Půlka turistů z Česka a Slovenska je v Polsku se Slevomatem.
4: Jo, to je fakt mazec.
5: Viď?
4: Jako... No tak, přátelé, jestli jste ještě nebyli v Polsku se Slevomatem, no tak o to přicházíte, ne? No tak šup, šup, šup, vyrazte a my se budeme těšit.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej,
8: dnes o nich možná nevíš. Ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: Ahoj, tady Sagva Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
12: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
8: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Přesně dneška, před 30 lety, tahle ikona byla v Česku, stejně jako před pár týdny Marak ztracený v Praze na Letenské pláni. Na Michaela Jacksona tehdy přišlo asi 130 tisíc lidí, takže by bylo fakt jako divné, kdyby někdo z vás, Brňáků, do té Prahy nejel, kdyby tam nikdo nebyl. Nám byly 3 a 4 roky, takže my si z toho vlastně nepamatujeme nic.
1: My kdyby jsme tam byli, tak si tam táhneme kačera.
0: Co si ale pamatujeme velice dobře, to je jiné výročí. Prosím pěkně, velmi smutné výročí. A teď vám pustíme, jak začínaly sportovní zprávy na Nově před 15 lety. Přesně dneska, 15 let dozadu. Pojďte se trošku vrátit v čase s námi.
2: Dobrý večer. Sportovní noviny zahalila bohužel zpráva, která se mi říká za 17 let existence televize Nova asi jako jedna z nejhorších. Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
0: Já mám z toho husí kůži, protože tohle bylo něco, co mě jako hodně vzalo. Já jsem brečel jako želva, když jsem se to dozvěděl, nebo respektive, když jsem to potom večer jako vlastně mě došlo, co se stalo. Já jsem se to dozvěděl po cestě z vlaku z Prahy, ze školního výletu, kdy mě to volal taťka. Já říkám, cože? No bylo to strašný. Všechny 3 borce jsem měl navíc podepsané v deníčku, takže jsem byl hrdý, že je mám. No, pro mě jako hokejového fanouška to bylo jako hodně silné a nerad bych zapomněl samozřejmě i na slovenského hokejistu Pala Demitru. Já jsem, nebo vlastně Václav Titlbach ze sportovních zpráv to řekl, ta jména Pepa Vašíček, Jan Marek a Karel Rachůnek a tedy i Slovák Pala Demitra, Palo Demitra a všichni, celý vlastně kompletní tým ruského týmu Jaroslavle zemřel.
1: A co se vůbec stalo? Bylo jako, co byl ten důvod? Já si už nepamatuju ten důvod toho pádu letadla.
0: Dlouho se to řešilo a podle mě to ještě není úplně vyřešeno jako komplet. Vím, že tam byly nějaké jakoby špatné návyky u těch pilotů, že letadlo, když normálně zrychlovalo, tak piloti nějak u toho začali prostě brzdit. No, bylo to celé špatně, ale nerad bych se v tom pitval. Myslím si, že je to už vlastně stejně jedno. Jediný, co můžeme v rámci této vzpomínky, tak to je připomenout si vlastně jejich hokejovou kariéru a doby, kdy nám tihleti frajeři dělali na ledě velkou radost. Borci, děkujeme.
3: Ale kotouč se odráží na švédského hole, Vampola u něj bojuje. Boráček posílá přes bránu, Rachůnek na pál, gól! Gól! Rachůnek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Rachna kachna, toto letělo!

0: Taky si možná budete dělat když najdete zlaťák někde v přírodě. Že nevíte, o čem mluvíme, ale už určitě jste to slyšeli. A jestli ne, my vám to mile rádi zopákneme.
1: Mně se líbí, že Lesy města Brna furt jako vymýšlí něco nového, ať už je to sázení stromků, tak teďka tady sází po Brně, po lesích Brna zlaťáčky. Můžete objevit 3 každý den a jako indicie k tomu, abyste to našli, jo, protože jen tak jako, že byste tady šňupali...
0: Počkej, co?
1: Jako šňupali, jakože, jak tam chodí ti, že myslím prasátka ty... po lese, tak oni tak tím šňupáčkem šňupají, ne, hledaj.
0: Sosáčkem sosají.
1: Tak jako... tam někde jsou prostě zlaťáčky. A vy když je najdete, tak to můžete potom
0: pravdět. Pak zřekla šňupat ve vysílání.
1: No tak protože to jsou ti prasata, co dělají tím šňupákem? Mají snad šňupák, ne?
0: Čumák mají.
1: A teď je šňupák.
0: Rypák mají. Oni mají rypák prasata přece.
1: Mě se líbí. Tak dobře, tak my si tady zopakujeme přírodovědu.
0: A Peťa jde šňupat. Odcházíme.
1: Mějte se krásně, budeme se těšit zítra a hlavně sledujte a slyšte naše dopolední.
0: Tak vypadá to, že Peťa šňupá.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
4: Jam? To jsou kdy.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: jam.com.cz.

0: zeď.
1: Dny Merian v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merian Lounge v Brně 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: že my tam budeme s celou kapelou.
1: Tak přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
2: Jen si duši nepořeš.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Medlánkách v Jasmínové ulici probíhají práce na silnici a komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
5: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Nejnižší výdělek od ledna poroste. Vláda schválila jeho zvýšení pro příští rok o 2,5 tisíce na 24 900 korun. V roce 2028 by šlo podle současných odhadů o předání o další 2 tisíce na 26 900. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Časové střídání mělo v Evropské unii končit už v roce 2019. Členské státy se na jednotném nastavení ale neshodly. Produkce vína ve Francii bude letos jedna z nejnižších za posledních 30 let. Na vině je zmenšování plochy vinic, ale také silná vedra a sucho, které poškodily révu a hrozny. 90 let od prvního ligového zápasu na českém území si v nadcházející sezóně připomene hokejová extraliga. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kde týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota.
10: 3. ledna je 90 let od prvního utkání na území vlastně České republiky. Plánujeme retro kolo se speciálními drezy, nebo mužstva budou oblečou speciální drezy a zároveň si každý z týmů vybral jeden milník historický, který bude chtít nějakým způsobem připomenout.
9: Mistrovský titul budou obhajovat Pardubice. Začíná se předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem v úterý 15. září.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. Jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
9: Večer a v noci postupně ubývání mraku. Nejnižší ranní teploty padne dolích 8 stupňů. Zítra nás pak čeká jasný polojasný den a teploty budou tropické. Ty maximální 29 až 32 na severu a západě 26 až 28 a foukat bude slabý během dne mírný jižní vítr.
2: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že jste ready. Hit Radio Classic je tu. A to znamená, že opět budeme společně cestovat časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a taky milénia. Hit Radio. Ať už jste měli pondělí jakýkoliv, teď se to zlepší. Slibuju. Společně s Roxette startujeme naší první hodinu.

Tohle jsou Depeche Mode a People Are People. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a sice ještě brzo, ale mám pro vás pár tipů, kdy se v září dívat na oblohu. Jo, protože to bude opět hezká podívaná. Dokonce hned dneska k ránu bude vidět hezké setkání. Měsíc se potká s Marsem. A budou vidět velmi blízko sebe, jak kdyby šli na pokec. Čau kámo, dlouho jsme se neviděli, jo. Tak pokud vstáváte třeba ultra brzy, tak byste mohli tuhle nebeskou podívanou stihnout. Hned pozítří bude maximum Epsilon Perseid. Zní to jak z Harryho Pottera, není prosím vás, bude to menší meteorický roj, což znamená, že opět prostor pro vaše přání, jo. Držím pěsti, ať se vyplní. Zároveň se měsíc přiblíží k Jupiteru. Vypadá to, že měsíc má teď prostě měsíc setkávání s planetama. Možná to mají jako, že si dávají zpětný výtky, kdo dělá svoji práci jak. A prosím vás, třeba 14. září měsíc zakryje Venuši. Jo? Vypadá to, že měsíc má poměrně divoký měsíc, tak pokud i vy... Měsíc má divoký měsíc, to je skvělý. Tak pokud i vy máte září jako poměrně divoký měsíc, tak se držte. A my u toho budeme s vámi společně s těmi nejlepšími hity. One T and Cool T.

0: Erasure a Blue Savannah. Posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že září opravdu je hektickým měsícem, přece jenom začala škola, že jo? Zároveň některým už zase skončila. Jo, už jsem dneska četla, že některé děti už klasicky prošly 4 dny ve škole a už je to tady rýmičky, kašle, chřipečky, virózy. Tak prosím vás, jestli se vás to taky týká, jestli už taky někdo z vaší rodiny lehnul, tak přeju, ať se brzo zmátoříte a držím pěsti, ať tentokrát je těch rýmiček a chřipeček co nejmíň. No a za chvilku douší Madonna, trošku klidnější než známe. Čeká nás song You'll See, a k tomu třeba Queenie.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
6: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
7: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Jsem hrdina, jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Kam utíkáš?
12: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
11: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
12: A rolety mají taky?
11: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
12: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
13: H+M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
14: www.ham.cz.
15: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Queenie a jejich Miracle. Posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. No a dneska ráno jsme odstartovali novou hru.
1: Kdopak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Nové, zábavné, společné dobrodružství. Kdopak to zvoní? Každý den zvoníme v 7.10 u nás v éteru. Míša s Jasmin vám dávají tu šanci vykouknout ze dveří, z oken, odkudkoliv to jde. Protože každé ráno bude za jedněmi dveřmi stát naše hlídka. Já jsem měla tu čest být na té úplně první. A bylo to skvělý. Já přemýšlím, kdo z nás byl dojatější, jestli já nebo Roman, který vyhrál těch 5000 korun, protože prostě jel do té práce, i když tam nemusel. Jo, já můžu prozradit, že Roman peče moravský koláče, takže to prostě chcete s takovým člověkem se potkat, že jo? Každopádně, Roman to zvládl, vylezl tuším asi po 8 vteřinách, bylo to neskutečný. Pojďme se postechnout, jak to znělo. Třeba vás to inspiruje, abyste i vy v 7.10 byli ready. Pokud ještě nemáte registraci, na nic nečekejte. Hitradio.cz, no a zítra dalších 5000.
2: 30 vteřin. Odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z
3: Pití. Máme ho.
2: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Takže, ano, takže Roman. Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho.
4: Roman, ahoj.
2: Romane, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
5: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, ty brďo, tak ty, já jsem to snad vyhrál.
5: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
4: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
3: Já bych to ráda ještě doplnila, Romance celý klepe, dlouho uklidnit, dám mu peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
1: Další vrachy ti vezeme zase zítra.

0: Vždycky fantastický George Harrison, Got My Mind Set on You, posloucháte Hit Radio. A to je přesně to, o čem mluvím. Songy, který vám vždycky zlepší náladu, jo? To je to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A to si tady spolu dáváme. Za chvilku další skvělé věci. Ať už je to Falco, nebo Alanis Morissette, nebo... Jestli něco potřebujete v pondělí slyšet, tak je to, že jste gorgeous. A to si dáme spolu s Baby Bird. Už za chvilku.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. září.
12: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
17: A vemte sebou i děti.
18: Já tam budu taky, tak čus autobus.
16: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
19: Vstupenky na dětiraje.cz.
20: Bude vejdán.
21: Kam utíkáš?
22: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
23: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sídící techniku od české firmy Klimax.
24: A rolety mají taky?
23: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
24: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
25: H plus M, studio sídící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
26: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na Pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
27: Nákupy v online shop.cz.
28: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
27: www.onlineshop.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Kam utíkáš?
4: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
3: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
4: A rolety mají taky?
3: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
4: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
5: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
6: www.ham.cz. Krásný pondělní večer, minuta po 7 hodině, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku už nás čeká divoká Macarena, ale právě teď. Geniální věc, která se objevila taky v mnoha of Blinding Lights. Tohle jsou YouTube. Tak si to moc užijte. Jdem na to.

0: Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría Macarena. Macarena.
1: Ay. Na plotně se vaří voda osolená, Macarena v éteru Hit Radio. Krásný večer všem, 10 minut po 7 hodině. Mimochodem, taková zajímavost, jo, a schválně, zkuste nad tím přemýšlet. Došlo vám někdy, že to vlastně není tak, že vy si myjete ruce. Ne, vaše ruce se navzájem myjou a vy nad níma stojíte a je trošku divný, že na ně u toho koukáte. Napadlo vás to někdy? Jako mě totiž občas, jo, přijde mi trošku vlastně divný, každopádně ano. Vy se vlastně díváte na svý ruce, jak se navzájem myjou. Tak to je jenom takový malý poznatek, každopádně ano, čistota půl zdraví, takže na to samozřejmě nezapomínejte. A věřím, že nad tímhle songem si nikdo z vás ruce neumije. Tohle je totiž Lionel Richie a jeho Hello. Tak jdem na to.

0: Legendární věc. Tohle je Sting a Chip Mami. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, napadla mě taková věc. Zajímá mě jedna taková, ale úplně jednoduchá záležitost, jo? Jaký je váš nejoblíbenější sitcom všech dob? Máte nějaký? Protože všichni se potřebujeme zasmát, že jo? To je jasný. Může to být, dejme tomu, jakýkoliv seriál, ideálně právě k tomu zaspání. Já jsem teď totiž o víkendu dokoukala Teorii pravdou, možná znáte, jestli ne, doporučuju. U toho se teda hodně smějete, taky se u toho hodně brečí, jo? Přiznám se úplně, až jsem se za sebe skoro styděla. Každopádně, pojďte dát dokupy ty nejlepší seroše, jaký máte. Ideálně hlavně ty, co nás pobavějí. Pojďte 777-937-777. Je mi jedno, jestli to budou profláklosti jako Přátelé, Teorie velkého třesku a podobně, nebo třeba nějaký, co neznáme. Schválně, napište, u čeho se smějete vy. Já vám za to řeknu, u čeho vy se za chvíli budete vrtět. Eurythmics a legendární Sweet Dreams. No a k tomu taky MC Erik a Barbara. Tak buďte s námi.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hovičku.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci.

0: No jistě.
1: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
0: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
0: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
0: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
8: Potřebuješ.
7: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
8: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
9: Hakrbrno.cz. Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btlškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.

Výborný song, co? Eurythmics a Sweet Dreams, posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Já jsem se vás ptala na oblíbený sitcomy a vůbec jste mě nesklamali. Naopak, neskutečný. Denisa píše, já mám takhle Gilmorky, já vím, klasika a taky teda Brooklyn Nine-Nine, to je prostě nejvíc. Mluvíš mi z duše, Denišo, fakt, protože Brooklyn je top. Kdo jste ještě neviděl, doporučuju. Radek píše, tak za mě rozhodně Big Bang a pak taky starý dobrý Krok za krokem. To je prostě pecka, která nesklame nikdy. To je hezký. Mimochodem, jeden čas to takhle běželo v televizi a bylo Krok za krokem a hned potom běželo Beze stopy. To bylo takový trošku bizarní. A pak píše Michal a tam teda já si dovolím to podepsat kompletně v celém rozsahu. Píše, za mě nejlepší sitcom určitě americký The Office, Cancel. Je to můj komfort seriál, viděl jsem ho už několikrát a stal se součástí mého života. Ať už myšlenkami, hláškami, moty nebo písničkami a nikdy neomrzí. Je to tak, já myslím, že každý, kdo si pustí Office, tak si ho potom pouští už tak nějak navždycky. Jo, vždycky ho dokoukáte, jste trošku smutný znova. Tak třeba máte tip na nějakou novou show, kterou si pustit. A co se týče toho, co vám teď do uší, pustím já. To bude velký. Znalci už jistě vědí, protože dámy a pánové, přichází Král popu, Bílé rukavičky, Klobouček, taky... A The Way You Make Me Feel. Tohle je Michael Jackson.

0: Dneska už v podstatě taky legendární věc. Linkin Park, In The End. Jste s Hitrádiem, díky za to. Krásný pondělní večer, pondělky jsou těžký, to je jasný, jo, zvlášť pokud máte za sebou třeba volný víkend, ty návraty jsou vždycky blbý, ale zítra je úterý a úterý bývá taková jako pohodinda relativně, navíc má být jeden den fakt jako ještě hezky, takže pokud můžete, tak zdrhněte dřív z práce, běžte, nahoďte ještě bikiny, jo, zkuste ještě trošku nachytat toho déčka, protože minimálně na pár dní se to pak zkazí, přiznám se, že já jsem včera večer měla teplý ponožky. Jo, už se to blíží. Je to tak, tak zítra si to prosím vás pořádně vychutnejte. Já doufám, že si vychutnáte i další naše hity Counting Crows už za chvilku, k tomu taky John Secada nebo Koreana, tak buďte s námi.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno Galerie Vaňkovka a náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
6: Co to zas po pájsku je za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
9: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
8: No jako já.
9: Oční klinika Oftal.
8: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
10: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
11: Potřebuješ.
10: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
11: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
12: Hakr.brno.cz. Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
13: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
14: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
13: A teď i poctivé vánoční cukroví.
14: A cena?
13: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
14: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
13: Přesně tak.
14: jam.cz.
15: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 si na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
16: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
17: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
18: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
19: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hezký večer, 8. hodina je tu. S vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Čekají nás Eminem, Depeche Mode, ale teď už Lucie a Troubit na trumpety. By se nám líbilo.

Depeche Mode v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Prosím vás, dneska není obyčejný den. Krom toho, že je pondělí, tak je taky den salámu. Jo, opravdu i salám už má svůj den. Ať už si užíváte jakýkoliv salám. To nechám úplně na vás. Tak pojďme z toho dne udělat i den mám to na salámu. To znamená, že jestli vás dneska někdo rozčílil, jo, nebo se něco nepovedlo, kašlete na to. Mějte to prostě na salámu. Úplně na pohodu. Klidně to zkuste aplikovat každý den, celý týden. Uvidíte, jak fantasticky se vám uleví. No a k tomu další hity právě teď. Eminem.

Iglesias vás prostě rozhýbe. Rhythm Divine právě teď na Hit Radio. Hezký večer. Hezký večer, hezké pondělí, doufám, že zvládáte pěkně, s úsměvem. Musíme se sami považovat za vítěze, aspoň tak trochu, jo? Klidně si to namlouvejte, normálně, protože já nechci, aby to znělo divně ode mě, ale já jsem se inspirovala u Aby, víte? Protože oni to zpívají, jo? Že vítězové berou všechno. Tak když si budete myslet, že jste vítězové, tak ta logika je jako nenapadnutelná, že jo? Dáme si Abu už za chvilku dáme, k tomu taky Xtreme More Than Words. Tak buďte s námi.

0: tofu. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Pivoteka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivoteka BTL-škopek.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
9: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
8: A teď i poctivé vánoční cukroví.
9: A cena?
8: Nejlepší cenu získáš při

0: teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
9: A právě tady vzniká Brno 1.
8: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
9: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
8: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
9: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
8: Více na www.brno1.cz.
9: Bydlení na plný plyn.
10: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

slíbená Abba v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer. Mimochodem, jak se říká, v Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Tak kromě mě, že jo? A taky kromě jednoho berana. Prosím vás, tam teď jeden beran se začal očividně nudit ve svém výběhu. No a tak vyrazil do nedalekého zahradnictví, což je logický. Jo, tak kozel zahradníkem. Očividně hledal něco na zub. Bohužel pro něj, tam na něj natrefili strážníci. Jo. Ne, že by to pro něj znamenalo konec zábavy, vůbec ne, protože jakmile se k němu chtěli přiblížit, tak jim vzal doslova roha. Zdrhnul a vydal se, a to se mi moc líbí, že nešel za dalším jídlem. Ne, on se, prosím vás, rozhodl, že navštíví areál Vysoké školy technické a ekonomické. Já si myslím, že se chtěl prostě trošičku dovzdělat. Jo, podle mě zatím byl takový záměr. Každopádně to už strážníci pro jistotu zavolali přímo majitele a ten si tady u školy vyzvedl svého berana. Proti němu beran neměl šanci, jo. Tak jsme rádi samozřejmě, že to dobře dopadlo. Žádné zvíře ani student, doufujeme, že ani moc rostlin ublíženo nebylo. No a držím pěstí, ať vy nenarazíte na nějakýho zabejčenýho berana. Další hity k tomu. Jessica Folker, How Will I Know?

Doufám, že jste je v tom nenechali a zatančili jste si společně s Alphavel Dance With Me právě teď na Hit Radio. Krásné pondělí, hezký večer, za chvilku 9, já se tak s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra v 6, u toho nejlepšího, z 80, 90 a taky milénia. No a ještě pár songů zbývá, za chvilku třeba tohle. Tohle prostě chcete mít v uších a budete. K tomu taky Kylie Minogue nebo Snow. Mějte se hezky, ahoj.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
3: A Jirka Krhut.
2: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
3: Přesně tak, 27. října a?
2: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
3: Tak,
2: přijďte.
3: Už se na nás nezlobte a přijďte.
4: Jen si duši nepořeš.
5: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
6: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
12: Pivotéka Betel Škopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop Betel Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betel-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betel-škopek.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
4: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio. What's up, man? Hey, yo, what's up?

0: recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
9: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
10: A právě tady vzniká Brno 1.
9: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
10: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
9: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
10: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
9: Více na www.brno1.cz.
10: Bydlení na plný plyn.

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
4: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: Jam. YUMM.cz.
5: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně. Děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakr Brno CZ.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yeso!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
11: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
12: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
13: A právě tady vzniká Brno 1.
12: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
13: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
12: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
13: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
12: Více na www.brno1.cz.
13: Bydlení na plný plyn.

0: Hit Radio City Brno.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes,
2: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz

0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
10: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
9: No jako já!
10: Oční klinika Oftal.
9: Pojďte s námi vidět svět krásnější.

0: Radio City Brno.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec.

0: Máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas. Ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas CZ.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to na trhu. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
7: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellness Kuřim.cz.

In time.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně, Křenová.

0: 51 ve Znojmě Dobšická 5.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a výptik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr.brno.cz.
5: Pivotéka Betelné škopek má teď nově Betelné e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betelné škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betelné-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betelné-škopek.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
8: Moje ruka!
9: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
10: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
11: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
12: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
13: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
14: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
15: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
16: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
15: A teď i poctivé vánoční cukroví.
16: A cena?
15: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
16: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
15: Přesně tak.
16: Jam. YUMM.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které čekají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
8: Moje ruka!
9: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
10: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
11: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
12: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.